0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Hit Radio.

0: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Hit Radio Zlín.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: To je 45 prodejen na jednom místě.
2: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
3: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
2: NC@cepkov.cz
0: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Zlín.

0: Rádio Zlín.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikon Auto ve Zlíně již dnes.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe.

Hledala si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ropa dál zdražuje, ceny ženou vzhůru, další boje na Blízkém východě. Spojené státy obnovily námořní blokádu íránských přístavů a Teherán hrozí uzavřením dalších důležitých obchodních tras. Obchodníci se obávají výpadků dodávek ropy na světové trhy. Podle analytiků se vyšší ceny ropy mohou brzy promítnout i do cen pohonných hmot. USA zpřísňují opatření kvůli ebole. Lidé, kteří byli v posledních třech týdnech v Kongu, nově nesmějí přiletět do Spojených států běžnými komerčními lety. Opatření přichází kvůli epidemii, která už zasáhla 5 konžských provincií. Dosud bylo potvrzeno přes 2000 případů nákazy a 754 úmrtí. Někteří odborníci ale upozorňují, že podobně přísné omezení je dosud nevídané. Argentina je znovu ve finále mistrovství světa. V semifinále otočila duel s Anglií a zvítězila 2-1. Obrat zařídili v závěru Enzo Fernandez a Lautaro Martinez po dvou asistencích Lionela Messiho. Ve finále se obhájci titulu utkají se Španělskem, Anglie si zahraje s Francií o bronz. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Zbourání vyhořelé budovy 34 v někdejším baťovském areálu ve Zlíně zabere několik týdnů. Odhaduje to majitel budovy, společnost Cream. O tom, jak následně prázdné místo využije dál, zatím nechce firma spekulovat. Objekt, který shořel minulý týden ve čtvrtek a částečně se zřítil, si firma dosud nemohla převzít. Hasiči požár budovy nadále likvidují. Dnes to bude na východě Moravy docela příjemný letní den. Užijeme si většinou polojasno, sem tam i oblačno a výjimečně by mohla odpoledne přijít přehánka. Maxima vystoupají na 28 až 31 stupňů. Na Vsetínsku bude místy chladněji.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Snídaně šampionů. 6 hodin, 2 minuty k tomu, je čtvrtek, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Michal Knejp, David Jošt, ahoj lidi.
5: Krásné upršené ráno.
4: Krásné upršené ráno. Mimochodem, vy kdo jste u rádia, kdo jste už vzhůru, tak patříte do větší skupiny Čechů a Češek, tady čtu.
5: Aha.
4: Konkrétně 54% národa vstává do zaměstnání každý den před 6 hodinou raní.
5: Tak to jsem nevěděl, prosím.
4: Takže jste v té větší půlce, no tak my jsme rádi, že jste tady s námi. Na oplátku pro vás máme další skvělý hity. David Guetta a Sia Titanium, tím to celý odpálíme. Hezký rán.

Sunrise Avenue na Hit Radio, krásné ráno. Přišla nám SMSka od Soni. Dobré ráno, kluci, máte nějakou závadu ve vysílání? Zdraví Soňa, tak to není závada, my takový prostě jsme. Mně se teda včera, pojďme se bavit úplně o něčem jiném. Mně se včera stala fakt zvláštní věc, jo. Byl jsem si vyměnit občanku. Přijdu tam, ani noha, nikdy nikdo, byl jsem tam úplně sám, jo. Během 5 minut vylezu z té kukaně ven a plná čekárna lidí. Lidi seděli, lidi stále, neměli se kam sednout. Mně to přišlo jako skrytá kamera, velká divnost. Tak vůbec jsem to nepochopil, co se tam během 5 minut stalo, ale opravdu nikdo a najednou plno, jo. Nicméně.

0: A teď se v tom poznáte všichni, kdo jste u rádia. Focení na průkaz.
1: No, už teď vím, jak dopadlo, prostě vypadáš tam jako blb.
0: No, vypadám, ale vypadám jako menší blb, než jsem mohl vypadat, jo, protože my jsme to fotili s tím úředníkem na třikrát, člověče.
1: Tě nechal, jo?
0: Nechal mě. Ona si věděla, že tam v té čekárně nikdo nebyl, tak mi říká, co ta fotka, takhle v pohodě, a já si říkám, nekecej, že mi dá vybrat, no, tak na to koukám a říkám, no, nešlo by to ještě jednou, prosím vás. Tak to cvaknu znova.
1: No, je důležitý rozhodnout se a být trpělivý, protože ta fotka nás potom bude strašit 10 let na
0: deset
1: tom průkazu.
0: 10 let. Tak na to koukám a říkám, šlo by to ještě jednou, prosím vás, já se omlouvám. A tak on to vyfotil a říká, já si myslím, že ta druhá je jako dobrá. A pak měl pravdu, ta druhá z těch tří byla nejlepší, jo, takže jsme ji tam nechali. Já si stejně říkám, proč nemůžeš prostě tam poslat přes airdrop nebo přes SMSku svoji fotku z Instagramu, jo. To by bylo jako úplně nejlepší. Nicméně úředník teda nezapomněl dodat, je to přestupek, ale bude to bez pokuty. 4 měsíce, člověče, jsem měl propadnout.
1: 4 měsíce.
0: Já vím, že to není nic chlubení, ale prostě nějak jsem si nevšiml, jo, takže to dopadlo, dal mi to bez pokuty. A zajímalo by mě, jestli vám, kdo nás posloucháte, občanka platí, co tobě, Davide?
1: No tak já jsem se samozřejmě po tom, co jsem slyšel tuhle zprávu, kouknul na svůj doklad. Já mám platný do roku 2033, takže jsem v pohodě.
0: 2033. No a co vy, kolika lidem tak v České republice neplatí občanka?
1: No, snažil jsem se najít nějaký oficiální údaj z ministerstva vnitra, ale nic se úplně nedá veřejně dohledat, ale údajně to jsou řádově desítky tisíc lidí, co mají propadlý občanský průkaz.
0: No takhle, nejlepší je vytáhnout šrajtofly, prkenici, podívat se tam na ten datum a zjistit, jestli vám náhodou občanka nekončí. Tak to je takový info a doporučení pro vás. Musím se nadechnout. A samozřejmě, jestli teďka berete do ruky ty občanky, tak k tomu vám bude hrát skvělá muzika. Vzpomeneš si, Eva Farná a Mirai na Hit Rádiu v 6 hodin 13 minut. Tak hezké ránko.

0: 6 hodin, 19 minut, tohle je Loreen, Euforie na Hit Rádiu, dobré ráno. Pojďme do Číny. Čínská firma, dámy a pánové, pustila do prodeje humanoidního robota, který má, a teď pozor, kůži teplou na dotek. Mrká. Pozná taky 20 našich nálad. A když si připlatíme, tak ho můžou vyrobit z tváří naší oblíbené celebrity nebo třeba z tváří bývalého partnera.
1: Proč tváří bývalého partnera? Jako aby jsme ho mohli profackovat, nebo?
0: No a nebo třeba pokud se s tebou ten napadá mě partner rozešel a ty od toho partnera nechceš přijít, tak se ho můžeš prostě nějako vyrobit takhle na doma.
1: Máš představu, na kolik takový robot přijde?
0: Mám to tady přesně 3 mega. 3 miliony. Výrobce ale láká na to, že vás nikdy nezradí a že vás bude bezpodmínečně milovat. Takže otázka na vás, jo. Kdybyste měli zbytečný 3 miliony, pořídili byste si domů bionického člověka, bionického robota, co vypadá jako člověk? Co ty, Davide?
1: Já asi ne.
0: Dobře, jiná otázka. On teda stojí 3 miliony, neumí to vysát ani uvařit kafe, tak by mě zajímalo, k čemu byste ho nejvíc využívali.
1: Tak mě napadlo, že bych si vyrobil, nebo nechal vyrobit robota, který by vypadal jako já a chodil by za mě vysílat. Třeba už jsem robot.
0: To je dost možný. Hele, hřeješ, mrkáš, 20 nálad, to bychom tam asi našli taky. No, ale zase nejlepší na robotovi za 3 miliony je to, že když tě naštve, tak ho prostě vytáhneš ze zásuvky. Lost Frequencies, Elidue, X Ambassadors, Back to You, další hity pro vás za malou chvíli. No a taky samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte na cestách za volantem, přihodíme aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
5: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
6: Max útočí na regál.
7: Barča skvěle trefila nákupní koš.
6: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
7: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: For camping. Venku je nám krásně.
10: Tady chci bydlet.
9: Venku?
10: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
9: A kde bude ložnice?
10: Na louce pod hvězdami.
9: To je ale velká ložnice.
10: Největší na světě.
9: No jo. A co koupelna?
10: No, v potoce.
9: A sousedi?
10: Už se hlásí.
9: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
10: Jo, tady nám je krásně.
9: For camping. Venku je nám krásně.
11: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy a Slezska jste nám nahlásili překážku na D1 mezi 286. a půltým a 287. kilometrem ve směru na Ostravu. Probíhají na krajnici práce i
1: výzvy. Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz Hit Radio Zlín.

0: Soler, 6.31, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů a teď si dejte Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Televize už dávno neslouží jen ke sledování televizních stanic. Češi na ní stále častěji pouštějí YouTube, streamovací služby nebo hrají hry. Od roku 2020 vzrostl čas věnovaný těmto aktivitám o 76% na průměrných 37 minut denně, nejvíc u mladších diváků. Hokejové mistrovství světa 2027 odstartuje pod širým nebem. Úvodní duel mezi Německem a Švýcarskem se odehraje na fotbalovém stadionu Schalke. Do arény se může vejít více než 60 000 diváků. První den Colors of Ostrava ovládli 21 Pilots. Na koncert amerického dua čekali před pódiem stovky fanoušků už několik hodin dopředu. Velký zájem byl i o vystoupení kapely Mirai nebo přenos semifinále fotbalového mistrovství světa.
0: Mm-hmm. Takže fanoušci tam čekali několik hodin na 21 Pilots u pódia.
2: Já jsem dokonce viděl nějaký záběry, jak běží od toho turniketu k tomu pódiu, aby tam byli prostě co nejdřív.
0: Já to nechápu. To je za mě teda ulítlý a říkám si úplně zbytečný, přitom stačí poprosit, jo? Když se tam chceš dostat dopředu, tak se vás pardon, jenom procházím.
2: Takový máme nejradši, no.
0: Já tam mám přítelkyni, já jsem lékař, jo? Já jsem přesně ten, koho nesnášeli ve frontách na diskotékách, já jsem nikdy nečekal, kamaráde, a ku podivu jsem nikdy nedostal do huby.
2: Mě zaujalo to, že se tam lidi šli podívat na fotbal, víš, jakože vezmeš partnerku na koncert, jasně, zaplatíš za to spoustu peněz a pak si jako během kapel jakože odskočíš a jdeš se koukat na počus.
0: Já si myslím, že tam budou nalepení kluci od svých přítelkyň, který šli na Mirai.
2: Nebo tak.
0: Řekl, hele, uži si jahodu a uži si, když nemůžeš, já tady mám počus.
2: Já jsem za 90 minut zpátky.
0: A vy si užijte Oasis, hezké ráno, zítra rádio.

0: 6.40, tohle je Hit Radio, taky Lady Gaga, Abrakadabra. Máte datovou schránku a mohl bych ji vidět? Davide, ty máš datovku?
1: Je to tak.
0: Máš datovku. Kolik datovek?
1: No mám dvě, mám jednu Jasně. osobní a jednu podnikatelskou.
0: Jasně, no jo, aby ti nestačila jedna.
1: Ne.
0: Já mám teda taky vlastně dvě, ale to je jedno. A asi se všichni shodneme na tom, kdo máme datovou schránku, že symbolem čistý hruz je, když nám přijde SMS-ka nebo e-mail, v datové schránce je nová zpráva.
1: Vždycky úplně poleje horko, pak na to kliknu a je tam třeba směna informací.
0: No nesmysl prostě. Jo, tak ty v tom nejlepším případě čekáš, že si jdeš sednout, už se loučíš jako s majetkem, infarkt instantně. A nebudu daleko od pravdy, že za poslední, nevím, 2-3 týdny těch infarktových stavů bylo několik. A to kvůli tomu, že schválně si to víš, Davide. To čteš.
1: Mně akorát přišla nějaká notifikace, zatím jsem to neotvíral, opravdě.
0: No dobře, dobře, tak od toho jsem tady já, můžu vás uklidnit, jo. Je to jenom kvůli tomu, proč teďka v poslední době chodí spoustu datovek, tak ministerstvo vnitra s láskou oznamuje, že se mění doména z mojedatovka.cz na datovka.gov.cz. Takže už to můžete v klidu otevřít, jo.
1: Uf.
0: Jo, takže vy, kdo jste se báli zprávy v datovce za poslední dobu otevřít, my jsme to udělali za vás, je to naprosto v klidu. David už taky otevírá, je to v pořádku, jo. Tak nemáte zač. Atmo Music. Andělé, další parádní muzika pro vás za malou chvíli a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
3: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
4: Coop. Všechno dobré.
5: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
6: To jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno, zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
9: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
10: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
11: Zlín Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
13: Ekokom.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším, Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Ptáš se mraku, kterou cestou se.
13: se dá.
16: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
17: Hit Radio.
18: Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a z mých kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
19: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Ostravě v Rudné ulici za křižovatkou se Závodní směrem od Havířova bude v levém pruhu probíhat sečení křovin. Moc to tam nehoňte.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.
3: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: 7 hodin, tohle je čtvrteční Hit Rádio a snídení šampionu s vámi Michal a David, dobré ránko. Představte si, že pijete 8. pivko, značky, kterou máte rádi, ale na konci večera můžete sednout za volant a legálně odjet domů.
1: Takhle, někteří to dělají už teď, ale nedoporučuje.
0: Nedoporučujeme to. Informace z internetu, v Česku startuje revoluce nealko nápojů, které díky nové technologii chutnají 100% jako originál. Díky technologii reverzní osmózy pivovary uvaří normální pivko a až na konci z něj vytáhnou alkohol, takže chuť zůstává stejná jako originál. A zároveň se teda otevírají první čistě nealkoholické bary a hitem se stávají i nealko destiláty. To je zajímavá informace.
1: Tak to jsem teda zvědavej.
0: To je zajímavý. Takhle, pivo jako bez alkoholu, co chutná jako pivo, je za mě super věc. Teďka, kdyby se třeba ještě dalo vymyslet, já nevím, bůček bez tuku, co chutná jako bůček, tak já budu spokojený. Jaký další? Vlastně všechny věci, všechny neřesti by se daly dát udělat light, nebo jako neškodný, dala by se říct.
1: Tak oni se o to pokoušej, ale ne vždycky se to úplně daří. Tak třeba čokoláda, kdyby byla.
0: Čokoláda, no jasně, co dál?
1: Třeba možná práce, práce, kdyby jako se nemuselo pracovat.
0: Že by byla práce bez práce. No tak to už dáme tady, že?
1: To už existuje dávno.
0: To už je, to jsme už vymysleli. Jonas Blue, Jack and Jack.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: nc.cepkov.cz.
3: Vítkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Njága a Žďorp, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
4: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.

0: výstavy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Případů boreliozy v Česku výrazně přibylo. Státní zdravotní ústav letos za první pololetí eviduje přes 5000 případů. Za nárůstem je hlavně nový způsob hlášení od praktických lékařů, ale také delší sezóna klíšťat. Odborníci navíc upozorňují, že klíšťata ve městech bývají často více nakažená než ta v lesích. Lidé by proto neměli podceňovat ochranu ani při procházkách v parcích nebo na sídlištích. Čeští hasiči jsou připraveni pomáhat v Řecku. Tým dorazil ve středu večer na Peloponéský poloostrov. Od dnešního rána bude držet pohotovost v okolí města Patra. Oblast patří k místům s vysokým rizikem lesních požárů. Čeští hasiči jsou připraveni vyrazit k zásahu podle potřeby místních úřadů. VIP večírky na festivalu zřejmě poškodili Karlovarské centrum. Během instalace techniky pro jednu z akcí měly být poškozeny sloupy mlýnské kolonády. Společnost L'Oréal připustila pochybení dodavatele a slíbila převzít odpovědnost, pokud se škoda prokáže. Pronájem kolonády organizátorům vyjde zhruba na 250 000 korun za den. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Ve Vizovicích dnes začíná Masters of Rock a chystají se na něj i policisté. Na pořádek a bezpečnost během festivalu budou dohlížet desítky hlídek, využijí čtyřkolky, psy a taky vrtulník. Hlídkovat budou i mezi stany, aby předešli krádežím. Policisté budou Vizovice a okolí pořádně hlídat až do pondělního odpoledne. Počítejme s četnými policejními kontrolami. Dnes by měla na východě Moravy padnout tropická třicítka. Odpolední maxima mají být konkrétně 28 až 31, na Vsetínsku ale bude místy chladněji. Po většinu času by mělo být polojasno, přechodně i oblačno. Výjimečně může zapršet.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
5: No tak jo, 2:00 společného rána startuje, my jsme Michal a David, dobrý ránko.
6: Dobré ráno.
5: Mimochodem informace, se kterou dneska můžete třeba zamachrovat v práci. Co je na dnešku speciálního je to, že před 42 lety byla naměřena nejnižší teplota na Zemi na ruské polární stanici Vostok.
6: Kolik to bylo?
5: Minus 89,2 stupňů. Tak to jen tak pro info, nicméně říkám si, že tam se asi s kolegy nehádali o ovladač od klimatky jako u vás v práci. Pojďme na muziku Kaskáda, tím startuje další hodina. Hezké ráno.
1: Hit Radio Zlín.

0: Tohle je tedy Swims, tohle je čtvrteční Hit Radio, 8 minut po 7, krásné ránko. Až budete příště nadávat, že vám spolujezdec kecá do řízení, nebo vám, nevím, ladí rádio, buďte rádi, že vám na krk nehází sarančata. Máme tady příběh u Hluboké nad Vltavou. O víkendu jeden opilec vypustil za jízdy z pytlíku roj kobylek přímo na řidiče a ten poslal auto přímo do mostku. Jo. Výsledek. Auto na odpis, 3 zranění. Jako, mě to přijde fakt geniální. Jo. On seděl na zadních sedačkách, měl 2 promile v krvi a nenapadlo ho nic lepšího, než otevřít sáček se živýma sarančatama.
1: Tak třeba jeli na ryby a začal s přípravou.
0: No jasně, no. Jako, myslím si, že řidič spíš čekal, že na něj zezadu skočí šavle. Ne sarančata, ale jak říkáš, jeli třeba na ryby, anebo mě napadlo, jestli třeba se nestavovali ve Zverimexu, jo, já úplně vidím tu situaci, jak ten řidič říká tý posádce, říká, hele, já si tady potřebuji stavit pro žrádlo pro Agami, jo, hele, tady to máš, podrž to a hlavně to neotvírej, ty vano.
1: Si předtím neměl dát 4 píva, no.
0: A už to bylo. Mě to přijde naprosto skvělý. Jako, hele, bourali, nikomu se nic tak nějak jako nestalo, takže příběh vlastně na vyprávění do hospody, možná do budoucna dobrý, jo. Ale napadá mě, co nejhoršího jste udělali vy během opilosti. Jestli jste měli nějaký, nebo nejhoršího, spíš nějaký jako nejbláznivější nápad. Davide, u tebe by se něco našlo?
1: Určitě by se něco našlo, ale já už si to nepamatuju.
0: A co si nepamatuju, to se nestalo. Výborně, tak my vás asi nepobavíme, ale vy, kdo nás sladíte, určitě ano. Věříme, že jste plni historek toho, co se vám přihodilo, když jste byli lehce ovíněni, dalo by se říct.
1: Pod parou.
0: Jakou blbost jste kdy udělali pod vlivem, tak to nás zajímá. Pojďte nás pobavit. A pobavit taky ostatní posluchače. Nahrajte nám to jako hlasovku na WhatsApp na 777 937 777 anebo nám to sem pošlete klasicky jako zprávu. My k vám posíláme další hity. Tohle je Lenny Kravitz.

0: Tohle je Taylor Swift na Hit Radio, 8:45, vracíme se zpátky do víkendu. O víkendu se u Hluboké nad Vltavou bouralo, spolujezdec se 2 promile ze zadních sedaček vypustil z pytlíku sarančata, no a jak to dopadlo, víme, bouračka, 3 zranění, auta na odpis. No a ptali jsme se vás, jakou největší pitomost jste udělali pod vlivem a baví nás, že se přiznáváte takhle veřejně, přišlo od vás spoustu zpráv, tak je tady teda jedna od anonyma. Ahoj, opilý kamarád šel na toaletu a když se vracel, spletl si dveře a vlezl do postele místo k manželce k tchýni. Aj. Taky Lucie píše, krásné ráno, tak my byli pod parou a šli na vystřelovací kouli. Gumy popraskané, lidi se zhlukovali a čekali nejspíš, jestli ještě vydrží. Naštěstí vydrželi a my měli krásnou vzpomínku. Pak taky další anonym, čau, tak já v opilosti očesal policejní auto od zrcátek a antény. PS, bylo to v mládí. Ježiši.
1: Takže už je to promlčený naštěstí.
0: Už se je promlčený, taky píše Lidka. Jednou poprvé a naposled, když mi bylo 17, jsem v opilosti přišla domů ze zábavy opila, dostala jsem od tačky facku a já jen poděkovala. A od té doby už vůbec nepiji. To píše Lidka. Tak jedna výchovná zafungovala. No taky tady máme několik hlasovek, pojďme třeba na tu od Jarky.
2: Ahojky moje milé rádio. Co se týká těch účesů, tak já si vzpomínám, že já jsem normálně jednu dobu.
0: Jo, tak to je jiná hlasovka. Ale je to od Jarky pořád, tak.
2: Ahoj kluci, tak mě napadlo v opilosti, že si zahrajeme na slepou bábu a že teda začnu, že mi zavážou oči a že prostě jakoby já budu hledat. No, takže mi zavázali oči a já jsem slyšela nějaký hlasy prostě u takový zítky, to byla metr vysoká zeď, no a rozeběhla jsem se a poslepu jsem z té zdi prostě skočila do betonu. No, co vám budu povídat? Rozseklá palice, celá zedřená, ale nic mě v tu chvíli nebolelo, rozvázali mi oči, zasmáli jsme se tomu a mě už nikdy v životě taková blbost nenapadlo.
0: To je skvělý. Tak je tady hlasovka od Věry.
3: Dobré ráno. To jsme si takhle s jednou s kamarádkou vyrazili na Malorku. No a měli jsme takovej hezký večer, samozřejmě jsme si něco dobrého dali, ale úplně jsme nebyli tak jako, že bychom nevěděli, co děláme. No a šli jsme kolem 12. zpátky na pokoje a nenapadlo nás nic jiného, než všem, kteří měli na klikách pověšené cedulky, takové to neuklízet, nechte nás spát, tak jsme to všem otočili na uklízet. Kamarádka mě u toho filmovala a fotila a nakonec z toho udělala video s podkresem hudby Růžový panter, takže to jsme se potom zasmáli.
0: Ježíš, to je skvělý. Já se tak trošku bojím, že to někdo použije na dovolený jako návod. Si to představ, že s vědomím toho, že jsi tam dal tu cedulku, jako nerušit, neuklízet, tak najednou ti tam klepe uklízečka a vidí tě tam třeba v negliže. No tak to je parádní. No tak my vám strašně děkujeme za vaše zprávy a hlasovky, samozřejmě přišlo jich mnohem víc, nestihneme to všechno, nás to tady baví, my se to pročteme. A já bych tomu dodal asi jenom jedno, že prostě žijeme len raz a takovýhle hlouposti děláme prostě občas všichni, hlavně když to dobře dopadne. Tak Ego Robert Burian za malou chvíli pro vás tady na Hit Radio a taky přihodíme aktuální dopravu, ať víte, kde vás co ve čtvrtek ráno zdrží. Hezké ránko.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
6: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
7: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
6: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
7: Ne, ne, ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
6: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
7: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
6: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
7: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
6: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Hotovo?
10: Hotovo.
9: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
11: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny. A při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Peťovi. Dobrá práce, Peťo.
12: Rudolf Lešení CZ.
13: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
14: Koupelny pro každého.
13: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Otrokovicích.
14: Koupelny pro každého.
15: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
16: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
18: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
19: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na průtahu Uherského Hradiště na Velehradské třídě na úrovni gymnázia směrem na Staré Město havarovala 3 osobní auta. Blokují jeden pruh, počítejte se silným provozem a se zdržením. Rozhodně tam v jízdě uberte.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vest Zlín.cz Hit Radio Zlín.

0: 7.32, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů a David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Karviná chce mít vlastní lázeňské oplatky. Město připravuje originální desert, který bude k dostání v různých příchutích i v tvarech. Návštěvníci si budou moci vybrat například malinovou nebo citronovou variantu. Včera to bylo přesně 20 let, kdy byla spuštěna sociální síť Twitter, dneska známá jako X. Platforma odstartovala éru krátkých příspěvků a výrazně změnila způsob, jakým lidé sledují zprávy i komunikují. Dnes patří mezi nejvlivnější sociální sítě na světě. Zbytky od večeře nemusí být vždycky bezpečné. Odborníci upozorňují, že například pizza ponechaná příliš dlouho při pokojové teplotě může být zdrojem otravy jídlem. Důležité je proto zbytky co nejdříve uložit do lednice a před konzumací je důkladně ohřát.
3: Zajímavý, takže jak dlouho je dlouho mít odstátou pizzu?
2: No tak konkrétně ti to neřeknu, ale píšu tady do druhého dne.
3: Do druhého dne. Takhle, myslím si, že jsme v pohodě, my kdo milujeme pizzu, protože nikdy se nám nestalo, že by něco z pizzy zůstalo. Na tom se asi shodneme, že jo? Pojďme soutěžit. Rychlá pětka. Tento týden hrajete o poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura, dodavatele přírodní kosmetiky. Tak pokud, pokud máte zájem, pište, chci soutěžit na 777-937-777. A teď další muzika. Tohle jsou vynikající Coldplay a Beyoncé s vámi Hit Radio. Krásné čtvrteční ráno.

0: Coldplay a Beyoncé. Hymn for the Weekend. 7:37, tohle je Hit Radio, hezké ráno.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost v rychlé pětce vyhrát poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura, dodavatele přírodní kosmetiky, funkční přírodní složení, které prochází dlouhým vývojem, 100% garance vrácení peněz v případě nespokojenosti, kosmetika vyvinutá odborníky a reálné výsledky na webu a sociálních sítích najdete na denatura.cz. Davide, otázka na tebe ještě nejdřív. Existuje kosmetika bez chemie?
2: Tak za normálních okolností bych řekl ano, ale poprosil jsi mě, ať řeknu ve vstupu ne, takže říkám ne.
0: Dobře, neexistuje, protože všechno kolem nás je chemie, včetně vody. Rozdíl je v tom, jaké látky používáme a proč. No a o poukaz v hodnotě 5000 korun do Denatura se zasoutěží Monika Zbroumová. Moni, hezké ráno.
3: Ahoj, dobré ránko.
0: Dobré ránko, tak ty jsi napsala krásnou zprávu, i dnes byl plán jasný, vstát na budík a soutěžit, moje pubertální dcera s obří spotřebou kosmetiky na mě volá, mami už piš, máš dceru u sebe?
3: Nemám, dneska spí.
0: Dobře.
3: Protože měla kámošku u nás na noc a šli spát až v jednu, takže...
2: A obličili se v noci.
3: Neodlíčili, protože přiběhli zvenku a už jenom padli do postele, takže dneska to bylo výjimečně na prasáka.
0: No tak v tom případě budou teda potřebovat nějakou přírodní kosmetiku, no tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Moni, existuje kosmetika bez chemie, ano nebo ne?
3: No tak David říkal, že určitě ne.
0: Tak v tom případě neexistuje, protože všechno okolo nás je chemie. Pojďme na další otázku.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Moni, vyjmenuji 2 typy krémů, které dáváme na kůži, jakékoliv.
3: Tak hydratační, anti-age.
0: Parádní, parádní práce, opalovák třeba. Pojďme dál.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Má jedno lidské oko víc nebo míň než 100 řas?
3: Víc.
0: Jo, 150 až 240.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Moni, budeš vědět, co znamená pojem all inclusive?
3: Ježišmarja, jídlo celý den a pití.
0: Přesně. A poslední, 5. otázka, poslední, která tě dělí od výhry. Vyhrál letos nějaký Čech Wimbledon?
3: Asakra.
0: Máš 2 možnosti, ano nebo
2: začala
0: ano?
2: Začala si dobře, as.
0: A?
3: Ano.
0: Ano! Moni, ty jsi neskutečná, je to tvoje.
3: Super, to bude mít radost, až se zbudí.
0: Určitě. Poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura, dodavatel přírodní kosmetiky, ten je tvůj. Jestli to dáš dceři, jestli vy to využijete společně, je to na vás, je to tvoje, moc gratulujeme.
3: No, asi si to rozdělíme. Já mám dneska narozeniny, teď jsem si to zasloužila, takže...
0: No tak super, takže 4 tisíce pro mamku a litr pro dceru, je to tak.
3: Tak
0: všechno nejlepší, Monik, narozkám, gratulujeme a zase někdy na Hit Radio ozvi se, budeme se těšit.
3: Jo, moc krát děkuju.
0: Ahoj.
3: Tak jo, mějte se, ahoj. Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Hit Radio.
4: Denatura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 000 spokojených zákaznic Denatura.
1: Hit Rádio s

0: Pompeji. Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio minutu před 7:45. A pokud chystáte letos svatbu a ještě nevíte, kdo vám půjde za svědka, tak nemusí to být člověk. K tomu přidáme detaily podrobnosti za moment, vyrazíme na veselku, no a samozřejmě přibalíme i další muziku. Linkin Park, The Emptiness Machine, taky Nico Santos, Human Being. No a vám, kdo nás posloucháte za volantem, řekneme, kde to ve čtvrtek ráno stojí, bude aktuální doprava. Tak počkejte na to, hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Včel mě jsem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíže z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Myslím, výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řeši ho a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní mezi Ostravou a Bohumínem na kruhovém objezdu u nájezdu na D1. Leží zakládací klín z nákladního auta, dejte tam pozor.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Nico Santos, Human Being. Tohle je čtvrteční Hit Radio, snídaně šampionů v 7.56. S vámi Michal Knip, David Jošt. Přejeme fantastické ráno a nás by zajímalo, jestli letos chystáte svatbu a jestli už máte svědka. Jo, takhle, kdo se tady ve studiu bude vdávat, teda ženit, nebo nevím, jak to máte, je David. Davide, máš svědka?
1: Ano.
0: Kdo je tvůj svědek?
1: Je to můj kamarád Honza.
0: Já teda jsem to ještě neřešil, že bych se ženil, ale taky jsem si říkal, že bude velký dilema, velký rozhodování mezi dvěma kamarádama, nejlepšíma, protože já mám dva, jo, a jsou postavený na stejno. A teďka, koho vybrat? Je vlastně výhoda být vůbec jako svědkem, nebo je lepší si tu svatbu užít jako normálně host? Co myslíš?
1: No tak ten svědek by měl mít jistou zodpovědnost za to, jak ta svatba probíhá, takže kdybych si mohl vybrat, tak radši svědkem nebýt.
0: Svědkem nebýt, dobře, dobře. Tak nicméně, kdo svědka třeba ještě nemáte, kdo se nemůžete rozhodnout, tak vám může svědčit pes. Je to teda v Ekvádoru, tam na to přijali zákon, jo? Takže pokud byste chtěli mít za svědka vašeho psa, tak je potřeba odletět do Ekvádoru, takže ta svatba se trošku prodraží, pokud tam vezmete celou familii a je vás hodně. Ale jaký to má výhody? Jaký to může mít výhody, pokud by byl za svědka pes?
1: No tak výhody zejména finanční, nemusíte nikomu nic platit.
0: Jasně, asi se tam taky nezleje pod obraz, že jo? A co další? Akorát třeba hrozí, jako že by třeba nevěstě počural šaty, že jo, během obřadu, jo? Takže tak, když o tom přemýšlím, jako Ekvádor dobrý, ale svoji svatbu někdy v budoucnu asi zvládnu s kámošem, který se mi tam zleje pod obraz a bude to OK.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online, LS Scouting, s námi můžete počítat, ls.c.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek, dřevočal.cz.
5: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Olma olomoucké máslo za skvělých 24,90. Vepřová kýta bez kosti, kilo za bezkonkurenčních 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
6: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
7: Já bych koupil rákosku.
8: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
9: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty znovu výrazně zdraží. Od čtvrtka stoupne maximální cena benzínu na 42 korun a 21 haléřů za litr. Nafta podraží ještě výrazněji a po více než měsíci se vrátí nad hranici 40 korun. Státní cenové stropy skončí už na konci týdne. Analytici očekávají, že ceny paliv pak mohou růst i nadále. Nájmy ve velkých městech dál rostou. Nejdráž se bydlí v Praze, kde nájem za byt 3 plus KK vychází v průměru na téměř 33 tisíc korun měsíčně. Výrazně zdražilo také Brno, Plzeň nebo Ostrava. Podle odborníků je navíc vlastní bydlení na hypotéku stále citelně dražší než nájem. Nejlevnější nájmy zůstávají v Ostravě a Olomouci. Pozor na falešné investice na internetu. Důchodkyně z Karlovarska uvěřila údajnému investičnímu poradci a přišla o čtvrt milionu korun. Podvodník jí sliboval vysoké zhodnocení peněz, místo toho jí vybral účet. Policie případ vyšetřuje jako podvod. Lidé by podle kriminalistů nikdy neměli posílat peníze neznámým investorům. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Zbourání vyhořelé budovy 34 v někdejším baťovském areálu ve Zlíně zabere několik týdnů. Odhaduje to majitel budovy, společnost Cream. O tom, jak následně prázdné místo využije dál, zatím nechce firma spekulovat. Objekt, který shořel minulý týden ve čtvrtek a částečně se zřítil, si firma dosud nemohla převzít. Hasiči požár budovy nadále likvidují. Dnes to bude na východě Moravy docela příjemný letní den. Užijeme si většinou polojasno, sem tam i oblačno a výjimečně by mohla odpoledne přijít přehánka. Maxima vystoupají na 28 až 31 stupňů. Na Vsetínsku bude místy chladněji.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Hit Rádio.
6: Snídaně šampionů. 8 hodin, minuta k tomu, tohle je čtvrteční Hit Radio a snídaně šampionů. S vámi Michal a David, přejeme hezké ránko.
7: Ahoj.
6: Ahoj, dneska začíná největší rock metalová událost v České republice. Ve Vizovicích u Zlína Master of Rock. Tak vy, kdo do Vizovic na pořádný rok míříte, užívejte. No a my si tady na Hit Radio dáme to, na co jste zvyklí, samozřejmě kvalitní popíček. Katy Perry, Last Friday Night. Tak hezké ráno.
3: Hit Radio Zlín.

0: Cyril Stamlinin, Hit Radio, 9 minut po 8, dobré ráno. Dlouho očekávaný filmový svátek roku je tu, dámy a pánové, právě dnes jde do kin Nolanova nová pecka Odyssea s Tomem Hollandem v hlavní roli. No a ještě než se to dostalo oficiálně do kin, tak tenhle biják má hned na krku skandál. Prý tam hraje málo etnických Řeků a málo Černochů.
1: Já ještě jenom tak pro zajímavost dodám, že na ČSFD má ten film zatím 61%, což není nic moc.
0: Není nic moc, ale tak oni to hodnotili lidi, kteří byli na předpremiéře, což jsou většinou filmoví kritici, takže ono většinou pak hned po tom prvním dnu, jakmile to vejde do kin, tak ta procenta vzrostou, takže se necháme překvapit. Já si ale říkám, jestli to s tou hyperkorektností už trochu nepřeháníme, jo. Se bude v dalších třeba další Odyssey zkoumat rodokmen o tři kolena zpátky, kdo měl jaký DNA. Já ti nevím, no, ale říkám si, spoustu filmů z 90. 80. by vlastně dneska kvůli nějaký tady té korektnosti vůbec nemělo jako šanci projít do kin, jo?
1: Nebo to určitě.
0: Pořady Česká soda. Už v dnešní době by asi nebylo možné promítat televizi. No tak vy, kdo vyrazíte na Odysseu, klidně nám můžete, pokud vyrážíte dneska, klidně nám můžete dát vědět. My se o tom vlastně zítra můžeme pobavit. Jo? Takže zjistíme, kdo jste na Odysseu byl, jaké jsou ty dojmy toho klasického českého diváka.
1: No a co si teďka na Hit Rádiu v rámci korektnosti zahrajeme?
0: V rámci naprosté korektnosti to bude jeden kluk z Japonska a tři Češi.
1: Pojďme na to.
0: Pojďme na to. Miraj, oči, hezké ráno.

0: Nedali byste si jahody se smetanou, co? Jen tak na chuť?
1: Aha, aha.
0: Posloucháte Hit Radio, 8 hodin 17 minut. Proč se na to ptáme, proč se o tom bavíme? Protože jahody se smetanou si užijete vy, kdo jste z, nebo máte namířeno do Přerova. Tady se totiž dnes bude slavit wimbledonské vítězství Lindy Noskové, kam osobně dorazí. A pro prvních 300 lidí se budou rozdávat tradiční jahody se smetanou a pozor, úplně zadarmo.
1: Předpokládám, že zmizí hodně rychle.
0: No takhle, jako 300 porcí jahod pro zadáčů pro celé město, to zní vlastně jako takový dobrý sociální experiment na téma rychlost lidského běhu, jo.
1: Už tam nejspíš čekají.
0: Přerov, tyjo, škoda, že to máme odsud z Prahy tak daleko do Přerova, že se tam dneska nechystám, protože jahody se smetanou a vidět hlavně wimbledonskou královnu Lindu Noskovou, no tak ježišmarja. Tak vy, kdo jste z Přerova, nebo to máte do Přerova kousek, tak informace pro vás, že dnes po 18. hodině začne autogramiáda a zahraje tam taky kapela Opět a Radeček, koncert pro Lindu. No tak vy, kdo vyrážíte, užijte si to a přejeme rychlý nohy, ať ukořistíte alespoň jedny jahody se smetanou.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: To je 45 prodejen na jednom místě.
4: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
5: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
4: nc.cepkov.cz
6: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Njága až Djorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.
7: Prosecco přesně v italském stylu?
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
8: Mionetto. Víc než jen prosecco.
9: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
10: Koupelny pro každého.
9: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně ve Valašském Meziříčí.
10: Koupelny pro každého.
11: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
12: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
13: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
12: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
13: Když repráky, tak Mironet.
12: Klikni dvakrát.
14: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
15: To není možný, že to ještě nemáte.
16: Tak my taky čekáme, že jo?
17: Já jsem teď v zahraničí a hned jak se vrátím.
18: Tak to musí stát na účtárně.
15: To už je po splatnosti.
18: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
19: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
20: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně ve Vsetíně v Zašovské ulici na křižovatce s ulicí Boženy Němcové se srazila dvě osobní auta. No a v Ostravě a okolí dejte pozor na hustou mlhu a zapněte mlhovky.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vest Zlín.cz Hit Radio Zlín.

0: 8.29, Hit Radio, Alex Warren, taky David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Praha je o krok blíž k nejvyšší budově v Česku. Mrakodrap Top Tower v Nových Butovicích získal stavební povolení. Stavba vysoká 126 metrů s ikonickou konstrukcí od Davida Černého má po dokončení překonat všechny dosavadní české výškové budovy. Tragédie na Mont Blancu si vyžádala životy dvou českých horolezců. Nehoda se stala nedaleko vrcholu nejvyšší hory Alp. Třetí člen české výpravy přežil a se zraněními skončil v nemocnici. Televize už dávno neslouží jen ke sledování televizních stanic. Češi na ní stále častěji pouštějí YouTube, streamovací služby nebo hrají hry. Od roku 2020 vzrostl čas věnovaný těmto aktivitám o 76% na průměrných 37 minut denně, nejvíc u mladších diváků.
0: Si myslím, že nejhorší v dnešní době je, že máš spoustu možností na výběr, spoustu kanálů, spoustu možností a pak ve finále nevíš, na co se podívat. To není jak dřív, že jo?
2: Zlatý starý časy, to byly jednička, dvojka, na trojce byla nová, prima a tím to haslo.
0: Zlatý 90. No počkej, ideálně, jako co mě vždycky jako malýho rozčilovalo a může za to možná moje OCD, když jsme přišli někomu na návštěvu a na ovladači měl primu třeba na jedničce, no to byla svatokrádež normálně.
2: Prima je vždycky čtyřka.
0: Jednička byla jednička, dvojka ČT2, trojka nová, čtyřka prima, ne?
2: Hotovo.
0: No, dneska máš prostě tolik podprogramů, že už by tě na to ani nestačilo ovladač, no. Tak my v téhle historii zůstaneme. Z 90. Třeba NSYNC, Bye Bye Bye, a to je vlastně písnička pro tebe, Davide.
2: Ono těch kapel taky tehdy tolik nebylo a nebylo moc čeho vybírat.
0: To je vlastně písnička pro tebe, Davide, Bye Bye Bye, ještě jednou.
2: Bye Bye.
0: Tak pojďme do 90. Davide, těším se zítra a vy si užijte, tohleto je srdcovka, kterou jsme vybrali tady s Davidem a připomínám, že srdcovky opět hrajeme mezi 12. a 13. 5 plus 1, kterou si vyberete vy, tak jdeme na

0: Alan Walker a Iselin Solheim, Sing Me to Sleep. Letošní dovča v Indii. Pokud se chystáte se svou drahou polovičkou vyrazit do Indie, takzvaně na divoko, tak se musíte připravit na ubytovací šok. Mnoho místních hotelů totiž striktně odmítá ubytovat nesezdané v páry v jednom pokoji, protože to místní, hodně konzervativní společnost často vnímá až skoro na úrovni prostituce. Jo, tak si představte, že si po 14-hodinovém letu chcete dát sprchu a jít si lehnout, ale recepční na vás kouká, jako byste tam vedli nelegální nevěstěnec, protože prostě v pase nemáte stejný příjmení. To jsou věci, co? No tak jiný kraj, jiný mrav, takže z toho vychází, že falešný snubák se vlastně v Indii stává povinnou cestovní výbavou hnedka vedle Indiaronu. International Love, no to nám jde hezky na ruku. Pitbull, Chris Brown, Za moment tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam bude.
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro.

0: Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Desítky chutí, skvělá hudba. Luhačovice slaví 90 let od udělení statutu města a zvou vás v sobotu 25. července na hudební gastrofestival. Těšte se na výbornou gastronomii i koncerty Highland, Horizont, The Silver Spoons a Evu Burešovou s kapelou. Hudební gastrofestival. Léto chutná v Luhačovicích.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
5: všude zdejší, všude je fajn.
6: Hit Radio.
7: Makes me feel

0: Tohle je nejnovější Krištof a Dominika Aládžia, Půlnoční hřích v 8 hodin 50 minut. S vámi Hit Radio, taky Michal, přeju fantastické čtvrteční ráno. A Mano, má otázečku. Už jste se zapojili do soutěže o poukaz na nákup outdoorového vybavení? Terapie venkem s 4Camping, Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoor vybavení 4Camping vyhlašují a ordinují právě terapii venkem. Když nám napíšete vzpomínky, historky na téma vaření pod širým nebem, tak se zapojujete do hry o poukaz v hodnotě 7000 korun na nákup na 4Camping.cz. Přišel nám příběh třeba od Šimona, ten píše: zdravím vás, Hit Radio, když jsem poslouchal příběhy z vaření, řekl jsem si, že i já přispěju. Odmala chodíme na vandry a máme prochozenou značnou část naší republiky. Poslední den na vandru jsme se utábořili v Tramské osadě a přemýšleli jsme, co si uvaříme. Jelikož jsme měli jen zbytek těstovin a pár pytlíků cukru, nakonec jsme ještě kolem osady natrhali borůvky, maliny a nakrájeli zbylé meruňky a udělali si takové sladké těstoviny. Když to bylo hotové, tak jsme chtěli kotlík sundat z ohně a co se nestalo, když jsme to klackem zvedli z háku, tak se kotlík překlopil a byly to sladké těstoviny s jehličím a kamínky. Teď se tomu jenom smějeme a radši sebou balíme vždy i silnější pracovní rukavice. Mějte se hezky, Šimon. Tak Šimone, my děkujeme za tenhle příběh. No a jak bylo řečeno, tak i váš příběh vám může vyhrát poukaz na nákup produktů značek Vark, Zulu, Moa a Highpoint v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. My už v zítřejší snídaní šampionů vybereme jeden příběh a může to být právě ten váš. Komplet detaily na webu hitradio.cz.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz.

Alexien. Taky Ray Dalton, Call It Love, poslední song čtvrteční snídaně šampionů 8.57. Po 9. hodině si užijete další parádní songy, songy Axwell Ingrosso, Shakira, Rasmus, to vás bude bavit ve čtvrtek dopoledne v práci, na cestách nebo na dovče, kdo máte volno, tak vám přeju úspěšný čtvrtek a hele,

0: Tak zítřejší vstávání zvládneme spolu, budu rád, když se mezi 6 a 9 stavíte, tak se těším. Pa!
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, máme komplikaci u obce Zádveřice Raková, tady mezi Lípou a Vizovicemi. Je to momentálně teď podle informací policie neprůjezdné, byla tady vážná dopravní nehoda 2 osobních automobilů, počítejte tedy s tím, že vás budou odklánět. Pokud budete na cestách, vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
3: Letní slavy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
4: tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
8: 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké dopoledne. Na jihu Moravy řádila supercela. Večer se přehnala přes Brno, kde napáchala škody hlavně v centru města. Během večera se stočila dál na jih, kde zaměstnala hasiče při desítkách zásahů. Nejhůře dopadla zřejmě obec Prušánky na Hodonínsku, kde hasiči zasahují u mnoha poškozených střech. Ještě několik týdnů potrvá demolice vyhořelé budovy 34 v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Uvedla to společnost, které objekt patřil. O budoucím využití prázdného prostoru zatím řeč nepadla. Budovu si majitel stále ještě nepřevzal. Hasiči totiž požár nadále likvidují. Zahraniční dovolená vyjde letos Čechy v průměru na 21 tisíc korun na osobu. Je to podobně jako loni. Za tuzemskou dovolenou pak Češi plánují zaplatit zhruba polovinu, odhalil to nejnovější průzkum. Nejvíce dotázaných, skoro 40%, za dovolenou utratí od 15 do 30 tisíc korun.
1: Obloha je zatažená, aktuální teploty poměrně ještě nízko, 21 stupňů, ale nebojte, ono se to změní. 31 maxima na teploměru, 26 na Vsetínsku. Ono to bude kvůli tomu, že se nám ta oblačnost protrhá a ukáže se nám i sluníčko.
2: Hit Radio Zlín.
1: Já vám ale za chvilku řeknu, proč jsou ty mraky nad Zlínským krajem. Ono to má jeden jediný důvod a je to... Událost, která začíná právě dneska, 16. července. Co vám posílám za muziku? Zapaříte si. První budete třepat hlavou u Rasmus a In The Shadows, no a potom trsnete boky. Shakira a Zoo. Filip Bartek přeje hezké dopoledne, zítra Rádiem Zlín.

Pro všechny snílky Axwell Ingrosso na Hydrádiu Zín 9 hodin na 13 minut. Vám přeji hezké dopoledne. Už byste ale právě v tomhletom čase spát neměli, jo? Maká se, kamarádi. No víte, jak poznáte, že začíná rockový festival, metalový festival Masters of Rock ve Vizovicích. Ani nemusíte znát termín, nemusíte se podívat do kalendáře. Na zlínském autobusovém nádraží probíhá momentálně přehlídka rockových kostýmů. Podle tohoto to poznáte. Roztrhané punčucháče, řetězy, sukně, černé líčení a prosím vás, to nemluvím o ženách, jo? Ani v jednom případě. Největším lákadlem do Vizovic je vystoupení Halloween a Marilyn Mansona. Ten tam zahraje v neděli. No a už včera kolegyně Šárka, která každý rok na Mastery jezdí, říká, no zase klasika, dívala jsem se na počasí, přes den vedro, v noci bouřky. No ale když se jenom tak trošičku nad tím zamyslíte, jo? Oni to tak ti rockeři a metalisti chtějí. Podívejte se na videoklipy. Plameny, blesky, že furt to tam šlehá. Ale zase, když se dívám na playlist Hydrády a zlí, Emine Mariana, tam se mlátili dva, pak zapalili barák. No, vyber si ten hudební styl, že jo? Love the way you lie. Je to vka pro vás. Na hezké dopoledne. Just go.

0: Jeden z největších hitů YouTube, One pro vás na Hit Radio Zlín, takhle 5 minut před 9:30. Já musím říct, kamarádi, že mám rozečtenou knihu od Bona, zpěváka YouTube, a myslím si, že ji dočtu někdy až v seniorském věku, protože ona má tak 1 000 000 stran. A je to mega zajímavé. A i o téhleté písnici se tam psalo. Třeba to, že on ji složil jako, dalo by se říct jako omluvu manželce, že zapomněl na její narozeniny. A víte, co ona udělala? Jak jsou autorská práva a jak se prostě za ty písničky platí, za to, že jsme ji teďka hráli v rádiu, tak se za to odvádí autorský poplatek. Tak ona jednou přišla za Bonem a říká, když je to moje písnička, tak já si můžu s tou autorskou odměnou dělat, co chci, ne? A on se tak jako prej zamyslel a říká, no vlastně asi jo. A ona veškerý výtěžek z téhleté písničky věnuje na dobročinnost. Prosím vás, nic nezůstává kapele, všechno to jde na dobrou věc, jenom díky manželce YouTube. Tak i takhle to může být. Kdo ví, jak to má Ed Sheeran, ten taky o své ženě napsal spoustu písniček, jestli se tam taky jako nějak dělí o ta autorská práva. Shape Up You, muzika, kterou pro vás mám už za malou chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. Zlinaero.eu.
5: To jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
9: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
10: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
13: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
17: Slyším, Datart nákupy?
16: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
17: To je mazec.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Někomu v žilách koluje popové DNA a někomu trošičku takové rockové, a to jsme my Češi. A tady na Moravě máme takovou muziku rádi. Proto vám hrajeme ty největší hity, ať už je to rocková pecka, anebo popík. Kabáti pro vás, pohoda. Kolikrát jsme na tohle to pařili na nějakém letním parketě, že jo, na nějaké zábavě, na vesnici, jo, když se to hrálo samozřejmě jako cover, ne originál, že jo. To už bylo potom stadiony a haly a letiště.

0: Kdo by si dokázal představit, že Be Mine, tahle ta muzika, která dozněla na Hit Radio Zlín, že je hymnou nějakého třeba sportovního šampionátu? Taky bylo první, co jste slyšeli po příchodu do práce o tom, jak včera dopadl fotbal. Mně přijde, že jak se blíží to finále, tak mistrovství žijí i ti, do kterých byste to neřekli. Prosím vás, o tom fotbalu, abyste to pochopili, se tady u nás v práci bavili naši ajťáci. Ajťáci, jo? Slyšíte to dobře? Všechno, nebo včera vlastně, mě dokonce na dívání zápasu zval soused a ten jsem si myslel, že má rád maximálně tak balet. Mě to připomnělo. No, bylo se na co dívat, co si budeme povídat. Argentina porazila Anglii a v neděli si zahraje o titul. Zase ten Messi, dvě asistence, já jsem se na to díval. Prosím vás, jak on dokáže takhle přihrát, to je neskutečné. A víte, jak se po tomhletom zápase mluvilo v Anglii? Ne jako nějak, že prostě no chyba, i když trošku se tam jako psul trenér, ale v Anglii bylo konkrétně od jednoho bývalého reprezentanta řečeno, Argentinci mají Messiho, největšího hráče všech dob. A přitom takový prcek, že?
1: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Hotovo?
6: Hotovo.
5: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
7: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny. A při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Peťovi. Dobrá práce, Peťo.
8: Rudolf Lešení CZ.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
15: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
16: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
17: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
18: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
17: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
18: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
17: Maitreya. Inspirace srdcem.
19: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
20: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
21: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
22: A já vám jako dlužím?
23: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
24: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
25: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
26: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
27: Koupelny pro každého.
26: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Otrokovicích.
0: Koupelny pro každého.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Je legendární hitovky, obroušené časem jako Don't Speak No Dub, takové můžete slyšet z Hitrádia Zlín. Za chvíli 10 hodin Bára Purkartová má připravené zprávy a práskne nám, že e-shopy měly kontroly a dostali pokuty za 4,5 milionu korun. O co se tam týkalo, tak to vám řekneme za chvíli ve zprávách. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, pokud byste jeli kolem Uherského Brodu, kousek od odbočky na Vlčnov, tady řeší policie komplikaci, protože je tady odstavené nákladní vozidlo a raději to přišli označit, aby se něco vážného nestalo. S čím máme počítat, tak také dnes začíná festival Masters of Rock, ve Vizovicích se budou potulovat návštěvníci tohoto festivalu, můžete počítat s omezeními a s troškou zvětšenou frekvencí kontrol právě ve Vizovicích, protože je samozřejmě u toho také policie. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikon Auto ve Zlíně již dnes.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
7: Seřiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: Máme 10 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Tým českých hasičů dorazil do Řecka. Od dnešního rána pomáhá v okolí města Patra, kde je zvýšené riziko požárů v přírodě. Naši hasiči budou v Řecku stejně jako loni celkem 4 týdny. V polovině mise se členové týmu vystřídají. Parkování v ostravské fakultní nemocnici je snazší. V její blízkosti se totiž otevřel nový parkovací dům pro 600 vozidel. Vjezd je přímo z ulice doktora Slabihoutka. Přímo v areálu nemocnice pak navíc dneškem začínají fungovat takzvané modré zóny, které jsou vyhrazené pouze pro pacienty. E-shopy opět čelily kontrolám. Česká obchodní inspekce jich letos v prvním čtvrtletí provedla přes 120 a téměř u stovky zjistila nedostatky. O co šlo, to ví mluvčí inspektorů František Kotrba.
11: Velice často se jednalo o chybějící informace, které se týkaly například uplatnění práva zvedného plnění nebo mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V desítkách případů jsme zaznamenali i nekalé obchodní praktiky, případně chyběly informace, které se týkají pravosti spotřebitelských recenzí.
10: Za zjištěné porušení pravidel ČOIKA uložila pravomocně na 160 pokut v celkové výši více než 4,5 milionu korun. Hokejové mistrovství světa v příštím roce zahájí utkání pod širým nebem. Domácí Německo se v něm utká s vicemistry světa Švýcary. Hrát se bude 13. května od 20.20 na fotbalovém stadionu Schalke 04 v Gelsenkirchenu. Kapacita stadionu je skoro 62 tisíc diváků.
0: Obloha stále zatažená, vypadá to, jako by něco mělo i spadnout. Přehánky se mohou ještě v dopolední hodinách vyskytovat. Nakonec ale by se mělo obloha prodrhat, ukázat polojasno a vyšplhat teploty až na 31 stupňů Celsia. Na Valašsku kolem 26 maximálně.
8: Hit Radio Zlín.
0: A jdeme zase na další hity, abyste měli dopoledne takové, jaké má být. Prostě šlapací Marshmallow anebo Ale Farben pro vás.

Dneska, když si pouštíte písnička, připomínají vám vaši svatbu. Třeba Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow na Hit Radio Zlín. 10 hodin a 11 minut. Taková romantika zazněla. Ale teď zase do dob, kdy jsme nemysleli vůbec na vdavky ani na ženění. Pamatujete, jak jsme se jako kluci proháněli na polňačkách, na Pinsku, zajeli jsme za holkama, že jo, tak jako pobavit se v létě, no. Zlatá puberta u babičky na vesnici, říkám si. U nás na Slovácku zatím ještě tohleto jaksi funguje, ale protože tam potkávám jako gengy mladých na babetách a simálech v těch parcích, ale podle expertů na bezpečnost dopravy právě tohleto dnešním motorkářům nejvíc chybí. To osahat si první ty slabší stroje, protože rovnou se kupují silné mašiny, které potom už samozřejmě nic neodpouští a mohou se stávat ty chyby. Takže rodičové, raději se nechat přemluvit na Simsna, než říkat, že ještě má jako čas a potom si koupíš něco silnějšího. Ne, ne, ne. Pořídit to a i kdyby se měli prohánět na těch plněčkách, doufám, že mě neposlouchají teďka policajti, co to tam vykládá v tom rádiu. Prej je to lepší podle expertů. Posílám muziku, ať už jezdíte na motorce, na kole, anebo v autě, nebo hromadnou dopravu pro každého z vás.

0: Právě jsem zjistil, jakou obrovskou výhodu má studio Hydrádia Zlín. Protože v ten moment, kdy hrajou ty písničky, tak je tady člověk sám a krásně si může z plna hrdla zaspívat. To mě teď určitě někteří v kancelářích závidí. A nebo naopak ti, co v těch kancelářích zpívali, tak teďka ti kolegové říkají, no to byla katastrofa. Hezké dopoledne z Hydrádia Zlín, tohle to byla Slza a celibát. No a pokud vy budete poslouchat úplně celý den, tak pro vás odpoledne zase budeme mít parádní soutěž, která se jmenuje Hlavou proti Zlínu. O co dneska hrajeme? O lístky na vystoupení Krhut a Kozub v Lutkovicích tutoletu sobotu v rámci festivalu Pod přehradou. Je to takový jako speciální koncert, kdy se bude povídat o písničkách. Samozřejmě bude sranda, protože jak všichni známe tohleto spojení Krhut a Kozub, tak tam je prostě jistota toho, že to bude pobávko. Tak dneska odpoledne poslouchejte, ať si můžete vyhrát lístky, je to velice jednoduché, soutěž Hlavou proti Zlínu je vždycky stejná. Je tam otázka, která se týká našeho kraje, je tam otázka, která se týká muziky a potom něco na doplnění. Není to nic složitého, tři otázky a můžete se dostat na místo, kde se budete prostě skvěle bavit. Doufám, že se bavíte i teď a že je to i díky muzice, kterou pro vás máme na Hydrádiu Zlín. Za chvilinku velká věc, se tedy se stal absolutní megahit současnosti Benson Boone a jeho Beautiful Things.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Olma olomoucké máslo za skvělých 24,90. Vepřová kýta bez kosti, kilo za bezkonkurenčních 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2+1 v Zubří u Vsetína bez koruny za 6 390 000. Pozemek k bydlení v Choťánkách u Nymburka za 4 350 000. Byt 1+1 v Liberci za 3 995 000. Rodinný dům ve Zlonicích u Kladna za 5 690 000. A stavební parcela v Choťánkách u Nymburka za 4,5 milionu korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Koupelny pro každého. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně ve Valašském Meziříčí. Koupelny pro každého.
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
6: To je 45 prodejen na jednom místě.
5: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
6: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
6: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
6: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
5: nc.cepkov.cz.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: For camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For camping. Venku je nám krásně.
10: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Zlín.
13: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
14: Matracezahubičku.cz.
15: Kam na tři sestry? No přece do Hulína. V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
16: Hit Radio. Když jedete

Party, kterou jsme tady rozjeli, nebudeme nějak jako polevovat s ní. Global DJs a What a Feeling a pokračujeme I Don't Feel Like Dancing, muzika, která nám připomene to, co jsme dřív poslouchali. A kdybyste chtěli zazpomínat na ty největší hity 80. 90. let a milénia, tak od 18 hodin dneska Hit Radio Classic a podobné pecky jako tohle.

Hodiny a souhvězdí pro vás 2 minuty před 10:45. Hezké dopoledne, přátelé. Já když jsem se díval teďka na radar, tak jenom nad Zlínem prší. Nikde jinde ve Zlínském kraji, jenom nad Zlínem je prostě takové jako kolečko a tady prší. Ale zas pomáhá to těm hasičům. Rozhodně, kdybyste přijížděli do Zlína a konkrétně zatáčkou pod Zlínským majakem, kterou asi projede 30 000 automobilů každý den, tak je tam billboard s čísly letošního filmového festivalu. Na řidiče by to sice mohlo působit jako slovní úloha z matematiky, ale já vám to přetlumočím, co jste to nestihli přečíst celé. Přes 25 000 diváků prosedilo sedačky v kině. Představilo se 300 filmů z 50 zemí světa. A asi to úplně nejdůležitější, co by fanouškům filmu nemělo utéct, je číslo na spodní hraně toho billboardu, termín dalšího ročníku 27. května až 2. června 2027. Teď už si to můžete zapsat za uši a já posílám muziku, jako je třeba Calvin Harris a Summer. Trošičku do toho deště letní pecky.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
0: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
2: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
5: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
6: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
5: Když repráky,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Tak Renku, ty neřádej, jde nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
8: Asi 100 tisíc.
7: A ty s tím nic neděláš, jo?
8: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
7: No prostě jdi na epohledavky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
8: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
7: Ale sám si šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. Epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Hit Radio Zlín.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu. Hit
13: Radio. When I met you in the summer. So my heartbeat sound. We fell in love as the

0: všichni zborově. Za minutu 11, Bára Purkatová připravená se zprávami a prej nám půjde lépe zvládat třeba nesnáze, co se chodu třeba státu týče. Více informací vám řekneme ve zprávách, teď se ale jdeme podívat, jak to vypadá na cestách. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy u Uherského Brodu. Máme komplikaci u odbočky na Vlčnov. Tady stojí porouchaný nákladák, tak počítejte s menším omezením. A omezení také potkáte ve Vizovicích. Tady totiž začíná dneska festival Masters of Rock. Tím pádem návštěvníci se stahují na svá bydliště, podstany a podobně. Tak počítejte s tím, že tam bude větší pohyb osob na vozovce. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
6: Letní slavy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
6: Když zábava,
5: tak Mironet!
6: Klikni dvakrát!
7: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do Říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
8: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
9: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: Je 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné dopoledne. Česko bude lépe připravené na nesnáze. Vláda totiž schválila záměr provést komplexní revizi krizové legislativy. Důvodem je změna bezpečnostního prostředí v Evropě i ve světě. Na co přesně se návrh zaměří, řekne mluvčí rezortu vnitra Ivana Nguyenová.
12: Zaměří se zejména na modernizaci krizového řízení, rozšíření nástrojů pro zvládání krizových situací, zpřesnění pravomocí orgánů krizového řízení, úpravu postavení dalších složek integrovaného záchranného systému i zajištění jejich financování.
11: Cílem je získat jasná a praktická řešení pro situace, na které dosavadní legislativa nebyla dostatečně připravená. Opava dokončila rekonstrukci Anenské ulice. Od loňského léta proto byla úplně neprůjezdná. Město navázalo na loňskou opravu vodovodu a kanalizace a nechalo opravit celou komunikaci. Součástí prací byla nejen obnova vozovky, ale také výstavba parkovacích míst i modernizace veřejného osvětlení. Počet obětí dvou zemětřesení, která v červnu zasáhla sever Venezuely, vzrostl. Neštěstí nepřežilo nejméně 4 830 lidí. Počet zraněných se pohybuje kolem 17 000. Stejný počet lidí pak zůstává bez domova. Čeští fotbalisté odehrají venkovní zápas proti Chorvatsku v Lize národů opět v Osijeku. Český celek bude hrát v Lize národů elitní divizi A. Vedle Chorvatska naši narazí ještě na Španělsko a Anglii. Do soutěže tým vstoupí 26. září domácím zápasem proti Chorvatsku.
0: Na Zlíně se udělal takový speciální mrak, který pouští déšť na toto krajské město. Teploty dneska ale budou kolem 31 stupňů a nakonec by mělo svítit i sluníčko. Místy se mohou ovšem lokálně objevit přehánky. Menší.
10: Hit Radio Zlín.
0: A pro všechny, kterým to nevadí a říkají si, no a co hlavně, že bude hezký den, je třeba si ho udělat optimistický. Olga Lounová pro vás.

ta skladba, to je úplná halus. No promises, žádné sliby, to se hodí na politické téma, tak pojďme na to. Shane Ward nám dozněl na Hitrádiu Zlín v 11 hodin a 12 minut a vám přeji hezké dopoledne. Poslanci včera odhlasovali, že se obnoví EET. Já vám nebudu vyprávět o tom, pro koho to platí, jaké jsou tam podmínky a tak, ale zaujalo mě na tom pár věcí, protože jsem se na to díval samozřejmě. Tak třeba nebude daň v restauracích na dýška, ale jenom pro personál. Takže jestli si něco nechává majitel, tak tam už se to bude muset evidovat. V čem podnikat nové EETčko, pokud teda to schválí senát a podepíše prezident, tak nebude platit na prodej ryb, ale jenom o Vánocích. Paradoxně, stromky neprošly, stromečky ty se budou muset evidovat, a nebo si jako kšeft můžete otevřít veřejné toalety. Tyjo, to by bylo kombo. Kapry a ještě tojky k tomu. Já posílám další muziku. Ať už řešíte ET nebo ne, dopoledne se hodí trošičku zpruha. Sia a Cheap Thrills pro vás z Hitrádia Zlín.

0: takovou radost, že tenhle ten chlapík zabojoval s nemocí a je zase zpátky na scéně. Louis Capaldi na Hitrádiu Zlín. Představte si, že jdete na svůj první koncert, obrovský koncert, je vám 11 let a milujete právě třeba Louis Capaldiho, dostanete se mezi asi, nevím, 60-80 tisíc diváků a vaším snem je mít fotku s tímhletím člověkem. Jediný člověk, který stojí proti třeba 80 tisícům lidí a váš sen 11-letého dítěte je mít s ním fotku. No a tohle se nedávno stalo na jednom právě koncertě Louis Capaldiho, kdy on si tuhletu holčičku vytáhnul na pódium a před celým tím davem si s ní udělal tu fotku. To je podle mě zážitek na celý život a tady člověku jasně už potom je takový ten vzkaz do života. Nic není nemožné. A není nemožné poslouchat další skvělou muziku. Kelly Clarkson a nebo Mark Ember, to pro vás mám už za chvíli na Hitrádiu Zín. Hity, na které se vyplatí počkat.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online, LS Scouting. S námi můžete počítat ls-c.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Prosecco přesně v italském stylu?
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
8: Mionetto. Víc než jen prosecco.
9: Desítky chutí, skvělá hudba. Luhačovice slaví 90 let od udělení statutu města a zvou vás v sobotu 25. července na hudební gastrofestival. Těšte se na výbornou gastronomii i koncerty Highland, Horizont, The Silver Spoons a Evu Burešovou s kapelou. Hudební gastrofestival. Léto chutná v Luhačovicích.
10: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikon Auto ve Zlíně již dnes.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
13: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
15: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
16: Coop. Všechno dobré.
17: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
16: Kam na Tři sestry? No přece do Hulína. V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Dnes je skočných na Hydrádiu Zín Mark Gamber a Belong Together. Co pro vás mám teď, tak to je vzpomínka na 25 let starý kousek. Tady jsme možná někteří trávili jedny z těch posledních prázdnin bezstarostných a potom už se makalo, že jo.

0: Tohle spojení dostalo český éter. Eva Farná a Miraj na Hydrádiu Zlín. Já jsem volal kamarád, máme jít spolu na oběd a říká, ráno pracák, ještě musím se stavit potom na alergii, tak mu říkám, ty máš alergii na práci, tak jsme se nad tím pobavili. A mě začalo vrtat hlavou, jestli vůbec vlastně něco takového existuje. Tak prej ne, práce je činnost a ne alergen. Ale bacha jo, existuje diagnóza, pracovní alergické astma, pracovní alergická rýma, anebo pracovní kontaktní dermatitida. To není alergie na kolegy, ale třeba na látky, jako jsou čistící prostředky, nebo třeba na gumové rukavice a dokonce, a to mě překvapilo, na cement. Teďka si představte, že máte zedníka, který je vytočený už od rána, že mu letí stěna a ještě je alergický na cement. Tak já doufám, že nemáte alergii na práci a jestli ano, že vám to spravuje muzika z Hydrádia Zlín, jako je třeba za chvíli Nickelback. Já se na vás těším už zítra.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit, ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída, vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky, každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo, milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů, to je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Nežději, už tam budem.
7: Přestaň. Štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
10: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Všude zdejší, všude je fajn.
15: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Rádiu.
3: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
15: Hit Rádio Zlín.
6: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ve Vizovicích dnes začíná Masters of Rock a proto se tady připravte až do neděle na zvýšený provoz. Už klasicky si postojíte i na cestě u Terna ve Zlíně, kde se pracuje na vozovce. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Grbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
2: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Český občan zadržovaný v Číně je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Uvedl to Peking. Zároveň tvrdí, že české úřady na základě neopodstatněných obvinění zadržují čínského novináře. Vyzývá proto Prahu k jeho okamžitému propuštění. Letní prázdniny bývají pro rodinné rozpočty zatěžkávací zkouškou. Existují ale způsoby, jak letní zážitky výrazně zlevnit. Pokračuje mluvčí společnosti Plexi Tereza Ulrichová.
9: Vyplatí se totiž například koukat na pobyty mimo hlavní sezónu, využívat různé zvýhodněné balíčky, anebo si jen plánovat výlety do přírody, kde ty výdaje nejsou až takové. Pomoci pak ale mohou i zaměstnanecké benefity. Řada lidí je dnes využívá například na nákup ubytování, na sport, na kulturu, na příměstské tábory pro děti.
8: Díky nim se rodiny mohou užít více zážitků za mnohem menší obnos peněz. Španělský tenista Carlos Alcaraz by se měl po pauze vrátit na kurty, a to v srpnu v Cincinnati. Sedminásobný grandslamový šampion a třetí hráč světového žebříčku nechybí na seznamu přihlášených hráčů. Alcaraz letos vynechal Roland Garros i Wimbledon. Teď se ještě podíváme k nám.
0: V sobotu se ve Zlínské Lhotce na hasičském hřišti koná dětský překážkový závod Spartánek. Přijďte podpořit malé závodníky, kteří se utkají v závodu zaměřeném na všestranné fyzické dovednosti. Nebude chybět voda, bahno a nebo další náročné, ale zábavné překážky přizpůsobené věku.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Obloha už se pomalu zatahuje a během odpoledne očekáváme polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty naměříme okolo 29 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:02 s vámi Kateřina Pechová a ano, je to tady další srdcovky, další fantastický songy a další fantastičtí interpreté. Jessie J, House of Pain, Reddy Kirkem, taky Elton John společně s RuPaulem, to všechno a ještě mnohem víc, protože odstartujeme to takovým veselým, optimistickým songem od Desiree z roku 98. Je to příběh o pověrách, fobích a cestování po celém světě a ten jeho vibe, ten vás dostane.

0: skvělý, co? Desiree Alive jako první dnešní srdcovka.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Přeju krásný čtvrtek, v srdcovkách budem pokračovat. Teď nás čeká předělávka jednoho kultovního hitu. Ale nebojte, předělal jí totiž sám ten, který původně zpíval v roce 76. Elton John společně s Kiki D. Legendární věc Don't Go Breaking My Heart. Jo, známe to úplně všichni. No a v roce 93 se Elton John rozhodl tohle přespívat s Ru Paulem. Možná znáte, taková legenda drag scény. Ten song je fantastický. Mimochodem třeba ve videoklipu, tak u toho spolu parodují slavné historické i fiktivní milenecké dvojice jako Antonia Kleopatra, Maria Antoaneta a Ludvík XVI. Je to skvělá věc. A ano, má to extrémní náboj. Doufám, že si to užijete. Druhá dnešní srdcovka, Elton John a Ru Paul a Don't Go Breaking My Heart.

0: tak co, baví. Ready Kirken 1+1, Féteru Hit Rádia.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Mimochodem, když tenhle song vyšel společně s albem Asi se něco děje v roce 2006, tak se v podstatě hned stala nejhranějším songem v českém éteru. Taky za to získali pánové cenu Anděl, takže jo. Teď si vemte po tolika letech, po 20 letech vlastně, a furt nás to baví. Neskutečně. Něco takového má za sebou i song, který nás čeká teď. Ten vyšel teda o dost dřív, vyšel už v roce 92, a to od americké hiphopové skupiny House of Pain. Ten song se jmenuje Jump Around. Jo, je to jedna z nejikoničtějších, nejenergičtějších skladeb 90. let. On se na ní totiž navíc podílel DJ Max, který je členem skupiny Cypress Hill. Víme, že oni to umí. A ano, vznikl song, který se nejen v Americe používá většinou na to, aby nažhavil fanoušky jakéhokoliv sportovního utkání. A asi chápete proč. Další dnešní srdcovka, House of Pain a Jump Around.

0: královna. Jessie J a Domino v éteru Hit Rádia.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Ano, další dnešní srdcovka, mimochodem tenhle song plný optimismu, taneční energie, který dal naprosto vyniknout právě silnému a stabilnímu hlasu Jessie J, z ní udělal jednu z nejlepších popových vokalistek své generace. Fantastický song. Mimochodem song z roku 2011. Už jsme se hodně přiblížili současnosti. No a teď. Teď je čas na vás. Ano, je to tady. Vemte telefony. Vyťukejte 777 937 777 a pojďte mi napsat, jaká je vaše srdcovka a hlavně proč. Protože to je samozřejmě důležitý. Vždycky je tam nějaký vztah k tomu, nějaký důvod, proč je to vaše srdcovka. Tak napište, jaká to je a proč. 777 937 777. Jednu z vašich srdcovek si dáme už za chvíli. No a do té doby Michael Schulte nebo Coldplay.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: To je 45 prodejen na jednom místě.
4: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
5: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
4: nc@cepkov.cz.
6: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Njága a Žďorp, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
14: Franto, co jsi to zaskoupil?
15: Zavařovací hrnec.
14: A co budeš dělat?
15: V létě okurky, v zimě svařák.
16: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domů-elektro.cz.

0: Kam na tři sestry? No přece do Hulína. V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio?
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No je čas na dnešní poslední srdcovku. A to znamená tu vaši. Je to tak, je vždycky těžký vybrat jenom jednu, ale díky moc, že jste všichni napsali. Další šance bude samozřejmě zase zítra. Dneska splním přání Janě. Ta píše, zahrála bys prosím od Cher Šup Šup Song. Vždycky, když tenhle song slyším, tak mi zvedne náladu. Člověk aspoň na chvilku zastaví a rozvlní boky. Takže, Jani, nejen ty, ale vy všichni, pokud teda zrovna třeba nesedíte v autě, pojďte zkusit na chvilinku zpomalit, zastavit a hlavně rozvolnit boky. Tohle je.

0: Adam Ďureča, Mandolína, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne a co víc, pořád máte šanci. Celý týden opět totiž soutěžíme s 4Camping, Camping o poukaz v hodnotě 7000 korun. Na tento týden od vás chceme příběhy o vaření venku. V rendlíku, na ohni, pod hvězdama. Prostě tohle všechno. Píšete nám vaše příběhy na hitradio.cz a v pátek vybereme jednoho z vás. Takové příběhy můžou být i pěkně bláznivé. Třeba jako ten od Lidky. Ta píše, jako malé děti jsme s rodičema sbírali šneky na výkup a když jsme se ptali, proč se vykupují, bylo nám řečeno, že do Francie, kde je to pochoutka. Od téhle informace uběhly asi 3 roky. Mně bylo 6, bratrům 7 a 9. Mamka půjčila přes roh velký stan z předsíní, týden jsme byli na dovolené s rodiči a druhý týden sami tábořili na zahradě. Jednou jsme opékali bursty, po druhé brambory a jabka. Ani nevím, koho to napadlo, si udělat tu francouzskou pochoutku. Stejně to byl určitě můj prostřední věčně hladový bratr. Našli šneky a šoupli je do popela. Chvilku čekali, aby se upekli a po vyloupání z ulity a ochutnání nám moc nechutnali. Prskali, ale my se nevzdali. Určitě mají jinou přípravu. Tak popadli hnědýho slizkýho slimáka, napíchli na opékací klacek a znovu opékali. Tentokrát nad ohněm. Dokonce i sůl si přinesli, ale bylo to strašně hnusný. A my přemýšleli, jak jim tohle může chutnat. Jíst slimáky? Ještě, že v té době neslyšeli o žábách. Při vzpomínce se mi vybavuje hořko-slizká chuť. No, tak doufám, že už jste všichni po obědě. A že slimáky dneska nemáte v meníčku. Každopádně ano, tyhle příběhy milujem. Napište ten svůj s vařením venku na hitradio.cz a máte šanci vyhrát voucher v hodnotě 7000 na 4camping.cz. Za chvíli další hity Tayo Cruz nebo třeba Linkin Park.
1: Hit Radio. Denatura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Ekokom. Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: For Camping. Venku je nám krásně.
10: Tady chci bydlet.
9: Venku?
10: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
9: A kde bude ložnice?
10: Na louce pod hvězdami.
9: To je ale velká ložnice.
10: Největší na světě.
9: No jo. A co koupelna?
10: No, v potoce.
9: A sousedi?
10: Už se hlásí.
9: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
10: Jo, tady nám je krásně.
9: For Camping. Venku je nám krásně.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus na Hit Rádiu těsně před 13. Za chvilku třeba Imagine Dragons nebo Chaos, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Vzhledem k požáru, který vypukl před týdnem v areálu Svit ve Zlíně, je stále omezen provoz v ulicích kolem zasažené budovy. Stavební práce omezují dopravu i na ulici Říčanská ve Vizovicích. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
3: Křupni Vest a zažen stres.
4: Vestzlin.cz.
5: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Hi, I'm Miley Cyrus.
11: Hey, it's Teddy Swims.
12: Zařiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
15: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Policisté znovu upozorňují na alkohol za volantem i řídítky. Proč je potřeba nulovou toleranci alkoholu při řízení respektovat, vysvětlí mluvčí policejní preventistka Monika Šindlová.
16: Alkohol značně ovlivňuje schopnost ovládat řízení. Nepříznivě ovlivňuje vnímání člověka, jeho chování, otupuje mu smysly, způsobuje zpomalené reakce, vede k nesprávnému odhadnutí situace, k přeceňování vlastních schopností či agresivní jízdě.
15: Za jízdu pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky pak hrozí pokuta 7 až 25 tisíc korun. Poslanec SPD Jaroslav Poldina je podezřelý z domácího násilí. Policie ho vykázala z domu v Děčíně, kde žije s manželkou. Zároveň mu zabavila také několik střelných zbraní. Zatím nebyl z ničeho obviněn. Český hasičský tým dorazil včera večer do Řecka, informoval o tom na síti X. Od dnešního rána se pak zapojil do činnosti v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově. Drží pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Ode dneška až do soboty se koná na fotbalovém stadionu ve Valašském Meziříčí Guláš Fest. Přijďte sem ochutnat přes 30 druhů gulášů a užít si skvělou zábavu. 22. ročník třídenního Open Air festivalu nabídne kapely, hromadu guláše, Luna Park, Dance Stage a mnoho dalšího.
13: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Ve Zlínském kraji se začíná obloha pomalu zatahovat a odpoledne bude polojasno až oblačno. Teploměry ukáží až 29 stupňů Celsia.
0: Krásné odpoledne, 2 minuty po 13. Doufám, že máte hezký čtvrtek, víkend na dosah a k tomu Imagine Dragons.

podstatě už legendární song Chaos a vodopády na Hit Radio. A prosím vás, jestli chystáte svatbu, tak mám takový tip, jak vyřešit svědka. Jo, ne jako se ho zbavit, ale naopak, jak mít dokonalýho svědka, protože v Ekvádoru, tam vám teď může sňatek odsvědčit i váš pes. Což je podle mě úplně skvělý. Oni tam na to teď přijali zákon. Geniální tah. Vyhnete se rodinným dramatům, jo, protože víme, on by vám každý chtěl jít za svědka, že jo, teď nevíte, koho si vybrat, kámošky se pohádají, to je strašný, že jo. No ale váš pes. To je skvělý, navíc nepráskne žádnou trapnou historku, jednoduše protože neumí mluvit, že jo. Takže v podstatě dokonalý svědek. Navíc se vám tam neopije, neudělá ostudu. Já myslím, že to je možná věc, kterou bychom měli zavést i u nás, protože ostatně většinou ty psy, nebo i vaši mazlíčci obecně, jsou jediní, kdo v těch vztazích opravdu vydrží od začátku do konce. Takže co, hlasovali byste pro případně, jo, leďte do Ekvádoru a vezměte se tam. Romantika s vaším psem. Teď si představte, jak bude roztomilý, až otiskne tu tlapku na ten dokument. No nic, další hity Pink a Nate Ruess právě teď. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Kid Laroi, Justin Bieber. Song Stay právě teď na Hit Radio. Hezké odpoledne, věřím, že už jste po obědě, ale třeba k večeři si dejte těstoviny. Těstoviny jsou totiž nad zlato. Je to tak, policie teď totiž v jedné římské čtvrti musela řešit hlasitou hádku starých manželů. Jo, prostě neskutečný vrvál. Staříčci na sebe šištali hanlivá slůvka, infarkty hrozily na obou stranách a tak policisté udělali to nejlepší, co mohli. Prostě jim oběma uvařili špagety. Itálie, jasně, že jo. Ale víte co? Ono to totiž zabralo. Oni se dohádali, zbaštili to a usmířili se. Normálně úspěšný zásah, kež by se všechny problémy daly řešit jídlem teda. Ale jinak jo, je to tak, když se do jídla přidá trošku té lásky, trošku té laskavosti a lidskosti. Takže prosím vás, než abyste se doma hádali, radši si udělejte špagety, jo? Do uší k tomu třeba One Republic nebo BB Rexha už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
7: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
11: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
13: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Njága a Žďorp, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms ticket.cz.

0: Kam na tři sestry? No přece do Hulína. V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

New Religion na BB Rexha, Faithless, Féteru, Hit Rádia. Krásné odpoledne, máme 1:30, čtvrtek, doufám, že máte hezký den. A věřím, že budete mít i hezký večer. Ne, že bych chtěla nakukovat k vám domů, jo, to vůbec. Ale my se vám k tomu opět postaráme o fantastický playlist, protože ano, i dnes večer nás čekají 80, 90 a milénium. A to úplně nejlepší. A věřte mi, potěšíme každýho, jo. Máme něco pro romantiky. Faith Hill, to je prostě geniální. No ale máme i něco pro ty, co chtějí radši trošku divočiny. Ano, ani Britney Spears dneska chybět nebude a máme i něco českýho. A to si dáme hned, co říkáte. Lucie a Lenka Dusilová a jejich sen právě teď.

0: Mika a Grace Kelly, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. No a posíláme gratulace, pozor, do olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku, protože tam se urodilo, narodilo se tam 11 kolouchů vzácného siky vietnamského. Jsou hrozně roztomilí, vypadají všichni jak Bambi z pohádky. No, jak, jasně, jaký mládě není roztomilý, ale stejně. Co je navíc dost důležitý je, že tady v olomoucké zoo je aktuálně 34 jedinců a to znamená, že v tohle v přírodě vyhubeného poddruhu jelena je tohle stádo třetí největší ze všech na světě. To mazec neskutečný, že se daří tyhle ty v podstatě už vyhubené druhy zachránit. Takže obrovská gratulace a pochvala do olomoucké zoo. No a vy se na ty kolouška vyražte podívat. Do uší za chvíli tihle ne už tak úplně mladí kolouška, ale pořád skvělí. Simple Plan, Lady Gaga nebo Alex Warren. Už za chvíli.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu
3: Hotovo!
4: Hotovo!
3: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
5: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Peťovi. Dobrá práce, Peťo!
6: Rudolf Lešení CZ.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
9: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
8: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
9: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
8: Když repráky, tak Mironet.
9: Klikni dvakrát.
10: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
11: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
13: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
14: Hit Radio.
15: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
16: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využ

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren právě teď v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Mirai nebo Neil Diamond, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Při průjezdu Kateřinic na Vsetínsku narazíte na práce na vozovce. Dnes začíná ve Vizovicích festival Masters of Rock, tak i tady počítejte s možným zdržením a s lidmi na ulicích. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Letní slavy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava, tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
6: On air.
0: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přelci Daňková. Turistické cíle napříč Českem dál lákají miliony návštěvníků. Největším magnetem zůstává Pražský hrad, velký zájem je také o zoologické zahrady, akvaparky nebo technické památky. To ale není vše, popisuje ředitel centrály cestovního ruchu František Reismiller.
8: Společně s krajskými centrálemi cestovního ruchu zde v Czech Turismu hledáme a představujeme také takzvané neobjevené skvosty. Tedy lokality, které možná nejsou nejznámější, ale o to více dokážou překvapit. Díky tomu prospívá cestovní ruch nejen velkým centrům, ale také regionům a místním podnikatelům.
7: Turisty v létě láká také stezka korunami stromů v Krkonoších nebo liberecká Ikvelandia. Pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí se budou zabývat také úřady práce. Převezmou část úkolů od obcí. Úřady práce budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Kontaktní místa k bydlení vzniknou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Novelu zákona dnes podepsal prezident Petr Pavel. V létě jsou častější otravy z jídla, způsobené viry, bakteriemi i toxiny. Důvodem jsou zejména vysoké teploty. Při stravování mimo domov navíc často nemáme přehled o tom, zda je jídlo připravované bezpečným způsobem. Rizikové je zejména syrové kuřecí maso, ale také při pokojové teplotě odložené uvařené těstoviny a rýže. Teď se ještě podíváme k nám.
9: V Zašově pokračuje obnova bývalého trinitářského kláštera. Jedná se o jedinou dochovanou stavbu tohoto řádu v Česku. Budova dostane nové využití. V její nejstarší části vznikne zázemí pro základní uměleckou školu. Dělníci odkryli také zazděnou chodbu, kterou mniši kdysi procházeli přímo na kostelní dvůr.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
9: Páteční obloha bude zpočátku oblačná, ale pak se začne postupně zatahovat a zaprší. Teploty vystoupají na 31 stupňů Celsia.
10: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová, přeju krásný čtvrtek, je to tak? Ano, čtvrtek, ano. No jo. Skoro celý pracovní týden za námi, doufám, že se stále držíte a s úsměvem na rtech to zvládáte jako nic. Další hity k tomu, za chvíli Neil Diamond, teď už Mirai.

Volám a Miraj, vy posloucháte Hit Radio? No je čas, že si tady ujasnit jednu věc. Pojďme si říct, jestli tohle je pravda nebo bullshit. A to je samozřejmě na vás, dámy a pánové. A hlavně asi dámy v tomhle případě. Máme tady tvrzení, že 60% žen by se raději vzdala intimních chvilek ve prospěch nakupování. To je hustý. 60% žen by radši nakupovalo, než si užívalo intimní chvilky. Takhle, jedna věc je, že nakupovat můžete od rána do večera, můžete to dělat i online, že jo? Nikdo vám nevyčítá, když střídáte obchody, můžete to dělat vždycky úplně sami, jo? Nemusíte předstírat, že se vám něco líbí, nemusíte brát všechno hned, klidně to můžete dát do košíku a pak to z něj zase vyhodit. Takže jak? Dámy. A pánové, můžete na to mít samozřejmě taky svůj názor. Pojďte mi napsat na 777-937-777. Pošlete hlasovku, to mám úplně nejradši. Souhlasíte s tím, že ženy mají radši nakupování než intimní chvilky? Nebo je to blbost? Rozhodnutí nechám na vás. Posílám k tomu další hity, právě teď Neil Diamond a Two Friends. Jdeme na to!

Radiona Rock Mafia s námi v éteru Hit Radio. No a řešíme tu, jestli dává smysl, že 60% žen by se raději vzdala intimních chvilek ve prospěch nakupování. Z vašich odpovědí to zatím vypadá, že to tak jednoznačné určitě není. Třeba Jana rovnou napsala totální bullshit. Dobře víme, co preferuje Jana. Potom píše Simona, dobrý den, když jsem byla mladší, rozhodně sex, teď ke stáří radši nakupování. Jasně, je možné, že se to postupem věku samozřejmě mění. I muži na to mají názor, což je v pořádku. Milan píše, někdy je lepší, když si jde nakupovat a já si to udělám pěkně po svým. Tak to mají i ženy přeci, nebo? Milane, necháme to na tom nebo, jo? To si myslím je ideální, ale vidíte, dámy, očividně nás k tomu pánové taky nepotřebujou, tak uvidíme. Dál pište, jestli dává smysl, že radši nakupujem, než máme rádi intimní chvilky. 777-937-777. A díky všem, co se zapojujete, je to skvělý. Já za to posílám další hity, za chvíli Shakira a teď už jsou tu Roxette, Fade In Like a Flower.

0: Shakira a Zoo v Eteru Hit Rádia. Vy jste skvělí. Řešíme tady, jestli je pravda, že většina žen by se raději vzdala intimních chvilek ve prospěch nakupování. No, nevypadá to podle vás. Každopádně třeba Wendy posílá hlasovku.
1: Ahoj, tady Wendy, tak já reaguju taky na dnešní anketu a řekla bych to asi takhle. Nejdřív toho chlapa musíš pořádně unavit v pelechu, pak mu dát pořádně najíst a potom si ho povodíš jak pejska na vodítku. Protože jak se říká, chlap je nejšťastnější, když má plný žaludek, prázdný pytel. A pak ho otáhneš prostě do těch krámů a už jenom ukazuješ tohle, tohle, tohle a on jenom platí. Takhle to prostě funguje.
0: Neskutečný. Takže ano, to byla Wendy. Věrka píše, nakupování určitě ne, hodím to do skříně a nic z toho. To raději intimní chvilku anebo s přítelem na dobré čepované pivo. Jo, tady vidíte ty priority. No a uzavřela bych to zprávou od Hanky, která píše, já nemám moc peněz, tak teda jsem pro ten sex. Hele, a to říká asi všechno vlastně. Tohle byl prostě klasický bullshit. Tak ať už vyrážíte nakupovat nebo dělat cokoliv jinýho dneska, tak si to užijte a za chvíli do uší třeba Hozier.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága a Žďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
4: Už tam bude.
5: Nech toho.
4: Později už tam bude.
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Desítky chutí, skvělá hudba. Luhačovice slaví 90 let od udělení statutu města a zvou vás v sobotu 25. července na hudební gastrofestival. Těšte se na výbornou gastronomii i koncerty Highland, Horizont, The Silver Spoons a Evu Burešovou s kapelou. Hudební gastrofestival. Léto chutná v Luhačovicích.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
13: Hit Radio. Hit Radio.

0: Kam na tři sestry? No přece do Hulína. V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen

0: To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
1: Napadlo vás někdy, co se asi stane, když se v jedné místnosti na 3 hodiny denně sejde Vincent Navrátil, Dominik Vršanský, Andrejka Bezděková? Já nemám tušení.
2: Já tak trošku tuším, no bude to krásný, zábavný, milý, už jsem říkal krásný.
3: Buďte u toho s námi, ať vám nic neuteče.
1: Řekne krásný a hned je u toho.
0: Hit Radio Zlín.

0: Taylor Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. The Fate of Ophelia, posloucháte Hit Radio. Díky za to, já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný čtvrtek, uslyšíme se opět zítra úderem 12. u srdcovek, nenechte si to ujít, hezký zbytek dne, za chvíli třeba tohle. Arsidia, Adam Levin, taky skupina Krištof nebo DJ O, mějte se hezky, ahoj.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Olma olomoucké máslo za skvělých 24,90. Vepřová kýta bez kosti, kilo za bezkonkurenčních 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
7: A s kódem KFC Letos si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
9: To je 45 prodejen na jednom místě.
8: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
9: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
8: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
9: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
8: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
9: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
8: NC/Cepkov.cz.
10: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
11: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a z mých kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
12: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejná.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Aktuálně teda nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Dnes jsou vlastně docela dobré zprávy, že přes obce Jablunka Bystřička se nám dneska pracuje, tam je oprava vodorovného dopravního značení, což znamená, že to je vlastně jediná komplikace z cest ze Zlínského kraje, tak snad ten klid nám aspoň vydrží. 601 13 1305, náš WhatsApp.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
7: Koupelny pro každého.
6: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Naviděnou v prodejně v Otrokovicích.
7: Koupelny.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
1: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Od zítřka do soboty se v Lutkovicích uskuteční festival pod přehradou. Těšit se můžete na celou řadu hudebních vystoupení. Hlavními hvězdami budou bezesporu Štěpán Kozub s Jiřím Krhutem, kteří vystoupí v sobotu ve 22 hodin. Pokud na ně nemůžete vyrazit teď, tak budete mít šanci i 31. července v rámci jejich tour u Táboráku ve vinařství Zlomek Vávra v obci Boršice u Blatnice. Sklizeň obilnin je letos oproti loňsku rychlejší. Zemědělci už sklidili více než 15% ploch obilnin. Loni měli touto dobou posekáno zhruba 5% ploch. Podle ministerstva zemědělství sklizeň urychlilo příznivé počasí uplynulého týdne. Současné vyšší tempo prací ale mohou pozastavit bouřky. Podvodníci mají další trik, jak vytáhnout z důvěřivých lidí peníze. Mnohým z nás už přišla SMSka, ve které bylo poslední napomenutí za překročení rychlosti. Tentokrát podvodníci vystupují jménem dopravní policie. Podle opravdových strážců zákona je nejlepší cestou takovou SMSku smazat a vůbec na ni nereagovat. Policie České republiky tímto způsobem totiž nikdy s nikým nekomunikuje.
0: Fotbalový servis.
2: Možná vztek, možná zkrat a možná taky jen obyčejný smutek a zklamání stojí za incidentem, který se včera stal v závěru semifinálového utkání mezi Anglií a Argentinou. Záložník Jude Bellingham udeřil náhradníka jihoamerického celku Valentina Barsu, který divoce slavil obrat zápasu, který nakonec vyhrála právě Argentina 2-1. Stala se tak druhým finalistou světového šampionátu a opět bude bojovat o zlato. Závěrečný zápas o titul se bude hrát v neděli. Souboj o třetí místo mezi Francií a Anglií pak o den dříve.
0: Počasí v pěti slovech.
3: Dneska je hrozný pařák. Hergot.
0: Hit Radio Zlín.
3: Odpolední show na Hit Radio Zlín startuje s vámi samozřejmě Pavel Caček, taky nazdár.
4: Ahoj.
3: Čárko.
4: Ano.
3: Co se to stalo?
4: Rozhodla jsem se změnit svůj životní styl a její jazyk.
3: Plastická chirurgie, očividně. Proč je tady Julie místo Šárky Holubcové, to si řekneme za chvilku, za půl hodinky budeme soutěžit a ona bude váš přítel na telefonu.

tady ten hit, pokud byste se vypravili do Ostravy, tak ho uslyšíte live. Už myslím si, že dokonce dneska večer, tak BTV mezi náma a odpolední show na Hit Radio Zlín. Jinak teda zimní stadion v Uherském Hradišti je stále ve výstavbě a přesně takhle před koncem se vždycky ukazuje, že tam máme nějaké náklady navíc. Takže celá stavba zhruba o 40 milionů prodraží, než se v září vlastně otevírá. A všichni jsou z toho zase na sociálních sítích, prosím vás, na větvi, jak je možné, že se před koncem stavby jako něco zjišťuje, zdražuje, dodělává. Tak já se zeptám úplně opačně. Stavěli jste dům, chatu a stálo to přesně tolik, co jste si na začátku řekli. Protože já jako neznám nikoho, kdo by stavěl a cena se nenavýšila. Se jako vždycky objeví nějaký jako problém, vždycky. Tak teďka máte možnost se mi tady svěřit.

0: povolení čeho, já jsem se ptal, jak to, jste to měli, když jste stavěli třeba dům, chatu, nějakou stavbu, že se vám to pravděpodobně, předpokládám, někde v půlce nebo ke konci najednou se objevil nějaký problém a vy jste museli doplácet, že tam nikdy to není, teď se dohodneme, tady máme 4 miliony a zůstane to na 4, vždycky je to víc, vždycky. Já to tak aspoň teda z mých zkušeností a z mých kamarádů to tak vždycky tahám a zjišťuju a je to tak, no. Tak. Marketa píše, my jsme stavili dům před 10 lety, pozemek náš, všechno v pohodě, průzkumy se udělali a pak se najednou v polovině stavby přišlo na nějaké horniny, co se musí odstranit. A teď to přijde. Ze 4 milionové stavby najednou 6 milionová. Bych se vlastně neměl smát, to je vlastně smutný příběh. Petr, je pravda, že nikdo z kamarádů, co když stavil dům, tak nikdy nezůstali na stejných penězích, jako si s firmou na začátku řekli. To říkám. To tak prostě je. Já jdu proti proudu a zůstávám v podnájmu. Přemýšlím o karavanu, tam je cena jasná. A nebo spacák, ten je ještě levnější. Za chvilku, prosím vás, už tady budeme ale rozdávat lístky na Krhouta s Kozubem na tuhle sobotu večer. A to v soutěži hlavou proti Zlínu. Už za chvilku.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude
3: je fajn. Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
9: Letní slevy právě odstartovaly!
10: Zažij léto naplno!
9: Když zábava,
10: tak Mironet!
9: Klikni dvakrát!
11: Coop. Všechno dobré.
12: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
7: Kam na Tři sestry? No přece do Hulína. V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: V Lutkovicích tento večer, tuto sobotu večer vystoupí Krhut a Kozu. Prosím vás, pěkně v rámci festivalu Pod přehradou na 22. hodinu a my vás tam nejen, že dostaneme gratis, ale ještě se u toho dost možná pobavíte a možná někteří lehce vystresujete. Roman na drátě, dobré odpo.
2: Dobré odpoledne, cáco.
3: Ahoj.
1: To je nejlepší pozdraví, co jsem tak kdy slyšel, cáco, člověče. Tak prosím tě, Romane, před tebou je to jednoduchý, máš 3 základní okruhy, v každé je vždycky jedna otázka se 3 možnými odpověďmi, ty máš jenom začíslovat nebo označit tu, která je správně. Kategorie jsou historie a dějiny, hudba a hudební nástroje a region. Tak pokud se ti podaří ve všech 3 uhodnout správnou odpověď, lístky jsou tvé. Kdyby jsi náhodou nevěděl rady, jednou za celý ten vstup, za celou tu soutěž můžeš použít přítele na telefonu, což je dneska Julie.
3: Ahoj, Romane.
2: Čau, čau.
3: Ahoj.
1: Tak jo,
3: nevím.
1: To chceš slyšet, to je výborně. Tak dneska to bude velká paráda, tak pojďme na to, jo, můžem.
2: Můžem.
1: Historie a dějiny. Čím se identifikovali majitelé ICQ, co si mezi sebou předávali, když si chtěli vyměnit ten kontakt? Za A, e-mail, za B, telefonní číslo, a nebo za C, číslo UIN, neboli unikátní identifikační číslo ICQ.
2: No, jelikož jsem takový v pokročilým věku trošku, tak vím, že to bylo C.
1: Pamatuješ si to číslo ještě?
3: No, to jsem se chcela já zpýtat.
2: No, vím, že bylo nevytmístné, ne? A to je všechno, co vím. No.
3: Já vím svoje. No. Počúvaj, 445000039.
1: Dneska se tam přihláš, budeš tam mít super fotky. Tak hudba a hudební nástroje. Kolik kláves má piano? Za A 2, za B 88 a za C 412.
2: Kolik kláves? Tak 2, to je asi málo, to by mohla mít kytara třeba, že? Dvě struny.
1: Kytara pro mě jako, tak ano.
2: Ano, ano. Já si myslím, že to bude Bčko, 88, protože to je můj ročník.
1: Co jsem ani nevěděl, jaká náhoda. Region je poslední věc, která tě dělí od toho se správně dostat na festival Pod přehradou do Lutkovic a užít.
3: Jak se nesprávně dostaneš na festival?
1: Takže odpovíš teďka blbě, no, tak to je úplně jednoduchý. No, přijdeš na Litej už třeba. Tak prosím tě, oblast region. Pokud bydlím na Žlutavě, kam se vydám do kina, abych nejel dál, než zbytečně musím? Neboli, kde je to nejblíž? Za A, Uherské Hradiště, za B Zlín, za C Otrokovice.
2: No, tak to je úplně jasný, že
3: jo. Já to googlím.
2: Otrokovice.
1: Hey? Jo?
2: Otrokovice, ne? Jo?
1: Jo!
3: Já jsem začala googliť, já jsem byla normálně tak spotená, lebo jsem si vravila, že ak si ma Roman teraz vybereš, mám poradit, tak konec, končíme.
1: Takže přítele na telefonu pro příště vyměníme, nicméně, Romane, tobě se zadařilo, tak 2 lístky jsou tvoje, velká gratulace, koho bereš sebou?
2: Paráda, no, svoji přítelkyní.
3: No ještě že tak.
2: A nebo nějakého kamaráda, když mě naštve, ještě má 2 dny, na to mě naštve, tak ještě uvidí.
1: Kdyby náhodou, já se hlásím, kdyby byla nouze o kamaráda.
2: Dobře. To by mohla být sranda, tak uvidíme.
1: Tak jo, dej se hezky, čau.
3: Ahoj.
2: Čau a díky.
0: Vzpomněte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín.

0: dneska nám to celé startuje ve Vizovicích, neboli MOR, neboli jako Masters of Rock, tak musím říct, že cesta do práce byla úplně v pohodě. Já jsem po hrozně dlouhé době jel úplně v klidu bez zdržení. Nikde žádné davy, nikde žádné mimochodem černo, jak se říká. Tak jako vlaková souprava z Otrokovic na Vizovice bude dneska masakrální. A stejně tak ten směr i tam, i tím autem bude asi drsnější, ale jinak jako tady ve Zlíně vylidněno. Tady je klid? Asi jsou všichni tam.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun.

0: nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Prosecco přesně v italském stylu?
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
2: Mionetto. Víc než jen prosecco.
3: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
4: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte. Kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
6: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
7: Koupelny pro každého.
6: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně ve Valašském Meziříčí.
7: Koupelny pro každého.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S tím výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
14: Hit Radio Zlín.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Taky Rain na Hitradio Zin, odpolední show a hit o hledání materiálu na ženění. Co by vlastně takový správný muž pro ženy měl mít, aby se řeklo, ty jsi materiál na ženění? Měl by jako, já nevím, umět jako třeba péct, vařit, nosit peníze, opravit něco doma? Já ani jednu z těch věcí neumím a stejně jsem si svatbou prošel, takže tohle ten recept asi na to nebude. Nicméně dost filozofie, na to je asi dost horko. Při cestě na koupák vám, kde jedete se někam složit, posílám Wiz Khalifa, anebo za Cyril, taky za chvilku.

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy. A nesu dobré zprávy, nevidím žádné komplikace ve Zlínském kraji na cestách. Tak klepu na dřevo, na hlavu, tak jak to je vždycky pravidelné, aby se nic dalšího nestalo. Pokud náhodou, tak 601 13 1305, linka sem k nám na WhatsApp.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
6: Franto, co jsi to zaskoupil?
7: Zavařovací hrnec.
6: A co budeš dělat?
7: V létě okurky, v zimě svařák.
8: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo-elektro.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Zlínský kraj otevřel ve Zlíně nové centrum Žluté dveře, které má lidem v obtížné životní situaci usnadnit orientaci v sociálním systému a nasměřovat je k potřebné pomoci. Nízkoprahové pracoviště nabízí základní informace o dávkách, službách i dalších formách podpory a slouží jako průvodce pro jednotlivce, rodiny i odborníky. Centrum najdeme v přízemí 22. budovy v bývalém Svitovském areálu. Otevřeno je každý pracovní den od 8 do 16 hodin. V sobotu se ve Zlínské Lhotce na hasičském hřišti koná dětský překážkový závod Spartánek. Přijďte podpořit malé závodníky, kteří se utkají v závodu zaměřeném na všestranné fyzické dovednosti. Nebude chybět voda, bahno anebo další náročné, ale zábavné překážky přizpůsobené věku. Jezdíte často vlakem? Tak jim můžete dát recenzi. Správa železnic totiž započala průzkum spokojenosti. Přes QR kódy umístěné přímo na nádražích můžete vyjádřit svůj názor k jízdě vlakem. Jde o dvouměsíční průzkum správy železnic, která chce získat zpětnou vazbu i náměty pro zlepšení. Zítřejší obloha bude zpočátku polojasná až oblačná. Pak se ale začne postupně zatahovat a místy zaprší. Teploty vystoupají na 31 stupňů.
9: Hit Radio Zlín.
0: Odpolední show na Hit Radio Zlín pokračuje a protože jsem loni touhle dobou trávil víkend v Lutkovicích, tak bych tam rád pozdravil. Myslím tam na vás vlastně jako docela pravidelně. Hrozně dobře mi tam s váma bylo. To je taková jako správná dědina tady u nás, kde všichni vás vždycky vítají buchtama. Nebo slivovicou. No spíš jenom s tou slivovicou, ale

0: S vámi, za námi mimochodem tady svým, si no a teď uděláme takovou jako modelovou situaci, jo. Jedete si zaplavat do lázní ve Zlíně. Zaparkujete na ulici Hradská, vlastně na tom velkém, parkovišti u stadionu. Pak chcete odjet. A teď jedu ale na Otrokovice. A já se ptám, co mám dělat. Protože nahoru, když se vydám od kongresáku nahoru, tak tam je slepá, tam si jako nepomůžu, ale když jedu dolů kolem kongresáku, tak doleva už neodbočíme, to je novinka, takže buď pojedu přes Svit, což je vlastně bizarní řešení, nebo zadem kolem Lidlu, kde to teďka bude vydatně ucpané, nebo zadem přes Tečovice, kde jsou úzké uličky.
1: Já jsem tě počúvala.
0: No.
1: A já jsem se chcela spýtať, akože když jdeš okolo kongresáku hore, rovno však tam není slepá.
0: No, však tam jdeš jenom k policajtům doprava.
1: No, a vyjdeš u zimného štadionu, prejdeš pomedzi uličky, predsa jdeš pekne dolů a jdeš na otro... No,
0: nevídeš.
1: Ale ano. No, ano.
0: Aha.
1: No, jasné, že vyjdeš. Ty klameš ľudí. Ty klameš... Pavle!
0: Technika se zroutila, mikrofony některé nejedou. Tak... Tak může se stát 601 13 13.05, jak kudy se dostat na Otrokovici, když teďka ta klasická cesta vlastně nejede. Někteří můžou se tak šušká na ulicích, že se může jet nahoru kolem policajtů a tam zadem, jo, ale nejsem si stále jistý.

0: odpolední show, no a vy jste mi psali na otázku, kudy se dostat, nebo jak jste to zažívali. Igor píše, dneska jsem tam a jel, náhodou když nespěcháš, je to fajn, jdeš si něco nakoupit do Čepkova, třeba oběd a pak jdeš zpátky, pokud stresuješ a spěcháš, hodně štěstí, no tak ještě bys nám něco chtěla říct.
1: Já stále stojím.
0: Čo si 10 minut prostě.
1: Ja som čakala na to, aby som mohla vyjadriť k tejto téme, no. Pretože napríklad ja som dneska tady šla, a predo mnou boli asi 4 autá a ja v mojej hlave bolo a úplne som si ako hovorila, bože prosím, hlavne nech nikto neodbočuje na Otrokovice, pretože ja som sa aj zrovna, no ťa to vždycky ako zbrzdilo v tom
0: prohroze.
1: A kamoška, čo si vedľa mňa, mi hovorí, však ono to už nejde. A tak ja som iba chcela poukázať na to, že napríklad mňa to potešilo dneska, ale keby som šla na Otrokovice, tak som mega naštvaná.
0: No tak minimálne by bola bouračka, ako kdyby to skúsila, že jo. Tak. Martin ešte dopsal, tam som ešte nejel, jen som o tom slyšel, že tá odbočka u kongresáku na Otrokovice už nefunguje. Už to začíná být pohodlnější jezdit na kole, jak autem po městě. Tak já jsem jenom chtěl říct, že to je vlastně mega pravda. Takže vlastně co tady vůbec řešíme, jako když jedete na nákup, vemte si kolo prostě. Chceš vzít, já nevím, pak kol, no tak si vem kolo.
1: Já bych iba chcela povedať, že Pavle, keď si takto jako nabehol, já chcem, aby si od zajtra tento kopec na Mlacovu. Tento kopec na Mlacovu šiel na kole.
0: Za chvilku další hity.
2: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
9: To je 45 prodejen na jednom místě.
8: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
9: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
8: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
9: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
8: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
9: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
8: nc.cepkov.cz.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Ekokom. To není možný, že to ještě nemáte.
12: Tak my taky čekáme, že jo?
13: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
14: Tak to musí stát na účtárně.
11: To už je po splatnosti.
14: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
15: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
17: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Hit Radio.
18: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Zlín.
19: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
20: Matracezahubičku.cz.
21: Kam na Tři sestry? No přece do Hulína. V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
18: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: nejsmutnější zpráva dne, kterou si ještě večer budete pamatovat. Budeme probírat skorumpované lidi.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Co jste totiž možná nevěděli, že krysy můžete polechtat. A co víc, krysy se budou smát. Nikdy jsem to neslyšel, tak jsem si to pustil na YouTube. Nedělejte to. Je to děsivý.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: Takhle nejen velké hity, ale zároveň je odpolední show na Hitradio Zlín a velmi rozporuplně se přijímají další novinky v Otrokovicích. Ve sportovním areálu Baťov, kde se tam u toho občerstvení chystá postavit pergola. Tak já jsem teda jako viděl ty fotky, na rovinu říkám, že stejně tak skeptický jsem na začátku byl, když se chystaly ty velké změny na přístavišti v Otrokovicích, jestli se vybavíte. Tam byl vždycky ten stánek, ten starý karavan s pivem a zmrzlinou. A já jsem si právě říkal, že hergod, jak se to zastaví, jak už to tady nebude, tak prostě to ztratí kus přírody, zase nějaký beton, jak my často máme tendenci říkat. A teď je to jedno z nejkrásnějších míst, jako široko daleko pomalu. Já tam jezdím hrozně rád na džus tam jezdím. Tak prosím vás, skepticky bych nebyl tady vůči sportovnímu areálu Baťov, protože ta pergola bude vypadat vlastně velmi podobně. Já si myslím, že v finále se tam všichni ještě moc rádi potkáme.
1: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
3: Hotovo!
4: Hotovo!
3: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
5: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Peťovi. Dobrá práce, Peťo!
6: Rudolf Lešení CZ.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
9: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
10: Koupelny pro každého.
9: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Otrokovicích.
10: Koupelny pro každého.
11: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
13: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.
14: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
15: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
16: Hit Radio Zlín.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

kde jsou ty časy, kdy jsme všichni poslouchali Green Day. Jako posloucháme je samozřejmě i na Hitradiu Zlín, byť odpolední show, i vy doma je posloucháte pravidelně třeba, nebo doufám, že i třeba dneska ještě pravidelně. Nicméně tehdy jsme k tomu ještě měli, si vzpomenete, takový emo styl. Jsme všichni, že jo? Jsme, že ty řetězy, já nevím, jsme si dávali na, ne, možná náušnice, někteří, ale zároveň jsme nosili, že jo, prsteny, byli jsme jednu dobu všichni hrozní rockeři. Já nevím, co to bylo vlastně za vlnu, ta vlna pak odešla, ale Green Day nám zůstali. Lost Frequencies právě teď, Pink za chvilku.

0: Již nejlepší dopravní servis na východě Moravy, aktuálně nevidím žádné komplikace, tak my jedeme bez problému, no tak ať to vydrží. 601 13 13 05 náš WhatsApp, kdyby náhodou.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Zařiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
9: On air.
2: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Dlouhoplánovaná rekonstrukce interiéru krytého plaveckého bazénu v obvodové ulici v Kroměříži má začít v příštím roce. Město muselo ukončit spolupráci s původním projektantem, který podle radnice nedodržoval smluvní podmínky a nyní musí hledat nového. Ten naváže na ukončenou rekonstrukci vnější části objektu. Hledáte tip, kam vyrazit v sobotu? Tak co třeba 31. ročník pekařské soboty v dřevěném městečku v Rožnově pod Radhoštěm? Akce nabídne oslavu pekařského cechu i bohaté ochutnávky pečiva. Přijďte a poznejte mistrovské pekařské dovednosti. Fotbalové Slovácko potvrdilo příchod 24-letého ofenzivního záložníka Lukáše Vorlického ze Slavie Praha. Bývalý hráč Zbrojovky Brno podepsal v Uherském Hradišti 3letou smlouvu. Vorlický patří mezi talentované české hráče, kteří sbírali zkušenosti nejen v domácím fotbale, ale také v zahraničí. V mládežnickém věku zamířil do italské Atalanty Bergamo, kde působil několik sezon. Zítra očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu, pak se začne postupně zatahovat a místy zaprší. Teploty naměříme mezi 26 až 31 stupni Celsia.
0: Hit Radio Zlín. Odpolední show na Hit Radio Zlín samozřejmě pokračuje a mě by zajímalo, co budete dělat zítra na start víkendu. Já vám ty plány dost možná trošku změním a tentokrát to není tím, že já mám lepší program nebo lepší tip, ale vím, co se blíží a co se chystá. Možná bude lepší držet se podlí domova a vytáhnout zase dostihy a sázky. No minimálně na zítřejší večer. Vysvětlím za chvilku.

Hit Radio Zín s vámi a tohle vlastně už jsou přesně ty hity, například Rehab in my head, co v nás budí takový ten víkendový vibe. Doufám teda, že na zítra nemáte nějaké velké plány, nebo jako, že se nechystáte na nějaké otevřené prostranství, protože zítra nás mají potkat další silné bouřky a předtím pochopitelně velké dusno a horko. Já bych tady v tomhle, předtím jako my jsme teďka varovaní, jo, že přijdou jako, já nevím, super celý downbursty a já nevím co všechno, tak rád bych podotkl jednu věc. Já mám fakt pocit, že my tady nad Zlínem máme nějakou neviditelnou kopuli, co nás chrání. Jsem čekal teďka v úterý bouřky, nebo kdy to bylo, a ještě na radaru jsem to sledoval, říkám, dívej se, jaké černo sem jde, úplně brutální černo. A už jsem viděl, že v Kroměříži je zle, jak se to na Kroměříži bylo černé, a najednou, lusknutím prstu, všechno zmizelo. A do Zlína přišel jenom slabý deštík. Tak co nás tady chrání? Jako nějaké opary ze Slivovice, nebo nicméně nepodceňovat. Bouřky možná přijdou, jsem do Zlína a okolí zase a znovu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone na Hitrádiu Zlín. A já se teda dneska dozvídám, že v kroměřížské nemocnici je nově dokumentace, souhlasy i portál celé online, už digitálně. Samozřejmě tohle je věc, která zaslouží chválu, že další nemocnice přechází na ten digitální elektronický režim. Jenom teda já myslel, že už je to všude zavedené. Ale tak člověk se učí celý život, že jo? Tak snad v 21.

20. století tyhle věci budeme mít snad úplně všude. Ještě by to chtělo do každé nemocnice, nebo to mě tak jako napadlo, jo. Nebo na každé oddělení svého chatbota, který vás správně nasměruje s nějakým vaším problémem a třeba vás rovnou i objedná. Ale chápu, mě říkají vizionář.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň, štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
9: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
10: A to už je jako desátýho? No tak mi počkej, kámo, ne?
11: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
12: A já vám jako dlužím?
13: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
14: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
15: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
17: Kam na tři sestry? No přece do Hulína! V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
18: Hit Radio. Když jedete na dovolenou.

dopolední show na Hitradio Zlín, prosím vás, na chvilku odložme nějaké, já nevím, sympatie, nesympatie s nějakými politiky, stranami. Na chvilku, když se od toho úplně odprostím a vrátíme se k nehodě, kterou měl teda Filip Turek, a vůbec nechci řešit, kdo měl nebo neměl přednost, vůbec. Já prostě vidím, že se nikomu nic nestalo, tak to je asi jako v pohodě, ale na internetu se prosím vás objevilo video, které se jmenuje Ilustrativní záběry celé jízdy Filipa Turka rekonstruované ve hře GTA. Jestli něco mě dokázalo od srdce pobavit, tak je to tohle. Odmyslete si fakt na chvilku tu politiku zatím a je to cesta, jak se prostě dneska zasmát. A jak si myslím, že, a možná, že tuším, jaký má Filip Turek humor, já věřím, že i on se pobaví.

0: si tady vyhráváme na odpolední show na Hit Radio Zlín a zeptám se úplně na tělo velmi intimní a velmi ostrou otázku. Dojídáte na druhý den pizzu, kterou si objednáte? Přece jenom jako škoda, že to vyhazovat, teď to tam vidím. Třeba to ještě manželka dá do lednice. Tak co bych to ještě nedojet, že jo? Tak pozor, pizza je jedním prý z nejnebezpečnějších jídel, které byste neměli na druhý den dojídat. Když se objedná sníst hned, prý se pak může velmi rychle zkazit, aniž by to bylo poznat, vidět nebo cítit. Ale teď jako ptám se, jako kde je ta hranice, jako 6 hodin? 10? Co když si objednám na oběd, večer k filmu ještě můžu? Tolik otázek a žádné odpovědi.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Olma olomoucké máslo za skvělých 24,90. Vepřová kýta bez kosti, kilo za bezkonkurenčních 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Desítky chutí, skvělá hudba. Luhačovice slaví 90 let od udělení statutu města a zvou vás v sobotu 25. července na hudební gastrofestival. Těšte se na výbornou gastronomii i koncerty Highland, Horizont, The Silver Spoons a Evu Burešovou s kapelou. Hudební gastrofestival. Léto chutná v Luhačovicích.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
6: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Hledáte prázdninový program pro děti? Vydejte se do říše pohádek v Galerii Desítka. Čekají vás pohádkové postavy, zábavné hry, tvoření a příjemné prostředí pro celou rodinu. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin v 10. patře obchodního domu Zlín.
10: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
11: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
10: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
11: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
10: Maitreya. Inspirace srdcem.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
14: Hit Radio Zlín.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Tady a teď odpolední show na Hit Radio, zdí nezbývá, než se rozloučit. Tak mě tady s váma bylo dobře, já doufám, že to cítíte velmi podobně. Dneska po 18. hodině samozřejmě největší hity 80. 90. let a taky milénia. Tak budeme trošičku vzpomínat, někteří si opět vybaví zase ICQ, známé zvuky. A pamatujete, to je jediná věc, která mi vlastně z těch 90. jako těžce chybí, že když jsme měli to ICQ, takže jsme tam všichni pařili ty hry během chatu. A nevím, to byly takové jako ty specifické hry, to nebyly ani, já nevím, piškvorky nebo něco, ale se tam, že jo, píchali mečem nebo něco, byla to vlastně hrozná sranda, rozbíjeli jste si obrazovku, to už dneska prostě není, no, tak doufám, že tohle jednou Messenger nebo WhatsApp přinese, byl bych za to rád, takový jako nostalgický závan. No a teď už nostalgický závan zase po 18. hodině.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Stále se pracuje ve Frištáku na náměstí Míru, které je neprůjezdné. Počítejte tady s objízdnými trasami. Zúžená vozovka je i na Vsetínské ulici ve Valašském Meziříčí. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestezlin.cz.
4: Franto, co jsi to zaskoupil?
5: Zavařovací hrnec.
4: A co budeš dělat?
5: V létě okurky, v zimě svařák.
6: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Chibo Barista Espresso Crema kilogram za 399 a Häagen-Dazs zmrzlina vybrané druhy od 240 ml za 94,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
10: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
10: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
9: Více informací v restauracích KFC.
11: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Datové schránky mění svoji adresu. Z webu mojedatovaschranka.cz nově přechází na datovka.gov.cz, tedy pod jednotnou doménu České státní správy. Stará adresa bude fungovat zhruba do konce srpna, poté uživatele automaticky přesměruje. Datovky využívá přes 5 milionů uživatelů. Rakouská policie zastavila v Horních Rakousech auto s dvojicí Čechů. Ujížděli před českou policií. Zatímco 28-letou českou řidičku rakouská policie zadržela, 44-letý Čech cestující jako spolujezdec uprchl do polí a policisté ho ani s pomocí psů a vrtulníku nedokázali dopadnout. Incident se stal v neděli pozdě večer. Evropu sužuje prachové znečištění, potvrdila to nejnovější studie, podle které může výrazněji ovlivňovat kvalitu ovzduší a také zdraví obyvatel. Koncentrace prachu rostly napříč celým kontinentem, nejvíce na jihu Evropy a ve Středomoří. Španělský tenista Carlos Alcaraz by se měl po pauze vrátit na kurty, a to v srpnu v Cincinnati. Sedminásobný grandslamový šampion a třetí hráč světového žebříčku nechybí na seznamu přihlášených hráčů. Alcaraz letos vynechal Roland Garros i Wimbledon.
12: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
14: Bude polojasno, oblačno v druhé polovině noci, předpokládáme v západní polovině Čech zataženo, místy déšť nebo přehánky a také bouřky. Nejnižší noční a ranní teploty 19 až 15 stupňů. Zítra nás čeká převážně oblačný polojasný den, odpoledne a na večer opět dorazí přehánky nebo silné bouřky a nejvyšší odpolední teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě mnohem tepleji.
15: Čtvrteční večer, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, hrát vám budeme to nejlepší od 80. až po milénium. Michal Posmíchal s vámi, hezký čtvrtek.

Kenny Loggins, Footloose. To jsme hráli na Hitrádiu právě teď. A takhle energicky jsme odstartovali hudební speciál Hitrádio Classic. Mimochodem, Kenny Loggins, to je v podstatě takový král hudebních soundtracků. Dokonce se mu tak v 80. skutečně přezdívalo, protože v roce 1984 dalo dohromady soundtrack Footloose ke stejnojmennému filmu. No a o dva roky později se mu do sbírky přidal ještě jeden a možná mnohem více významnější majstrštyk. Film Top Gun, ten se stíhačkami, kde Tom Cruise zahajoval svou kariéru, taky Val Kilmer byl tehdy v hlavní roli, ten určitě znáte, tak i k němu právě připravoval píseň Danger Zone, která se stala pro film Top Gun naprosto ikonickou skladbou. Pokračuje hudební speciál Hitrádio Classic, dál vám budeme servírovat, a to až do 21. večerní, to nejlepší z 80. 90. a milenia. A tohle už jste určitě poznali, nezáměnitelná Britney Spears. Oops, I did it again. I my jsme to znovu udělali. Odstartovali hudební speciál Hit Radio Classic.

0: The Power, tak to je single, za kterým stojí partička Snap. Takhle zní čtvrtek na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. A opravdovou klasiku připravil Michael Jackson na své legendární desce Bad, která vyšla v roce 1987, se objevila písnička Smooth Criminal, která pak vyšla znovu ještě jako single o rok později. No a my tady pro vás máme, hrát vám ji budeme už za pár minut, k tomu přidáme třeba Color Factory, rozhodně bude co poslouchat.
1: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i spray s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je klasika, která nesmí chybět na žádné pořádné retroparty. Takovou menší retroparty si teď užíváte na Hitrádiu. Hudební speciál Hitrádiu Klasiky totiž je v plném proudu až do 21. večerní. Vám nabízíme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Tohle byla partička, částečně z Francie, částečně z Německa. Eurodanceový projekt French Affair s hitem My Heart Goes Boom. Ray Parker připraven, Ghostbusters, to znáte. Krotitelé duchů v Čechách, velmi známý, velmi populární snímek. No a ten soundtrack, ten se stal přes léta naprosto ikonickým. To je on. Velká paráda. Za chvilku přidáme Aerosmith, Living on the Edge. Taky na to si můžete počkat. Řízneme do kytar. Užívejte čtvrtek s datem 16. července.

Tohle byla slibovaná muzika skupina Aerosmith a jejich legendární Living on the Edge. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z minulosti vám servírujeme až do 21. večerní. Za chvilku Jessica Falker, taky skupina No Name. Hodně je taky součástí českých hudebních akcí. Konec konců teď máme festivalové léto, taky spoustu městských slavností, kde skupinu No Name můžete vidět a slyšet naživo. No a my dáme prostor taky v našem hudebním speciálu. Singlovka Lekna už za chvíli.

0: Max útočí na regál.
1: Barča skvěle trefila nákupní koš.
0: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
1: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Niaga až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjamin, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Meatloaf, Rock and Roll Dreams Come True. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který bude pokračovat i po 19. hodině. Hezký večer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

Tak tohle je opravdová legenda, Alice DJ, Will I Ever. Naprostá ikona přelomu 90. let a taky období milénia, právě tam jsme se pohybovali, právě teď posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Znamená to, že až do 21. večerní vám servírujeme právě to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu, to nejlepší od 80. až po milénium. No a pokračovat bude další velká klasika, velká romantiárna, Arch Overkill, Girl You'll Be a Woman, to pro vás máme nachystané. No a za chvilku to rozjede taky David Bowie se svou legendární China Girl. Takové budou příští minuty na Hit Radio. Užívejte čtvrtek.

Diva Girl, tak to je píseň, kterou jsme teď poslouchali od Davida Bowieho. V uších máte Hit Radio. Mimochodem písnička o jednom velkém přátelství. David Bowie totiž původně tuhle písničku zprodukoval pro Iggyho Popa. Bylo to v 80. kdy se Iggymu Popovi moc nedařilo, finančně na tom nebyl dobře a David Bowie mu chtěl nechat vydělat. Tak v podstatě svůj hit přenechal právě jemu. Iggy Pop na něm něco málo vydělal a David Bowie si ho o pár let později vzal zpátky, aby ho znovu vydal pod názvem China Girl. No a mohl si vydělat i on. Takže vlastně to takhle krásně zrecykloval. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Klasik, plný toho nejlepšího z minulosti. Nachystaná je taky Alexia. Takhle znělo rok 1997. Možná si vzpomínáte na tehdejší léto, protože tohle to naprosto královalo éteru. A za chvilku vám to připomeneme na Hit Radio.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Kop. Všechno dobré.
7: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.

Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio, tady bude jen

Never Alone se zpívá v téhle písni. Ani vy nejste sami, ladíte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic. Tohle je jeden z nejzásadnějších hitů léta roku 1993. Tohle byl krátký návrat na taneční parkety. Pokud máte rádi projekty jako Culture Beat, Unlimited, 24/7 nebo Alice DJ, tak vás tohle určitě bavilo. Two Brothers on the Third Floor. Mimochodem ano, ten název vznikl prostě podle toho, že šlo o dva bratry, kteří v nizozemském Utrechtu bydleli tehdy společně jako rodina v paneláku ve čtvrtém patře. No a tak si tedy rozhodli, že se pojmenují v rámci svého umělectví jako Two Brothers on the Third Floor. Madonna, ta nesmí chybět, ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, tak tohle je její klasika Like a Virgin.

0: tohle byl pořádný nářez Def Leppard, Let's Get Rocked. A my to zase uklidníme, na Hit Radio bude totiž pokračovat třeba tenhle krásný ploužák, velká romaťárna, velká pohodička a hlavně soundtrack ze snímku Pearl Harbor. Rok 2001, zpěvačka Faith Hill a písnička Deal Your Be. I tu pro vás máme připravenou taky nahá, to je písnička skupiny Vanastovy věci a do konce hodiny stihneme určitě dát prostor taky norským Aha, Take On Me, i na to se můžete těšit. Hit Radio.
1: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Hit Radio Zlín.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

Takhle na pohodu si hrajeme ve čtvrtek večer, 20:02. New Soul byl single, na který jsme taky vzpomínali. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Pokračovat nám bude dalších 60 minut.

0: Krbová kamna z Frišťáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: Pokračujeme v nabídce toho nejlepšího z minulosti. 80, 90 a taky ty největší hity Melenia pro vás máme i do další hodiny. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Tak tohle je písnička, která dostala názvu našeho hudebního speciálu Hit Radio Classic. Velká klasika. Mike Oldfield, taky Roger Chapman v singlovce Shadow on the Wall. Posloucháte Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. My se teď vrátíme na taneční parkety roku 2001. Tehdy na desce Chances vyšla písnička Forever in Love. Interpretem nikdo jiný než Silver, to je belgická skupina, která královala své době. No a my rádi právě teď v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic připomeneme největší hit kariéry.

hudební projekt Era a jméno. Další věc, kterou jsme připomněli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Do 21. večerní vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milenia a nemůžeme si odpustit ani tuhle fantastickou věc. To je Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Taky skupina MIG 21 přispěje, nebo Adamsky, na to se můžete těšit do příštích minut.

0: jako velkolepé divadelní představení je tu Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Hit Radio.

0: Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím.

Tohle je stálice českých hudebních festivalů a městských slavností. Skupina MIG 21 Slepic Pírka. To jsme slibovali a odehráli právě teď. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který bude pokračovat velkou taneční klasikou. Culture Beat v roce 1995 vypustili singlovku Inside Out.

Kdyby byl rok 1985, řekli bychom, tohle je novinka letošního léta. Kdyby byl rok 2022, řekli bychom, tohle je písnička, která se velmi nečekaně objevila ve čtvrté sérii Stranger Things. Kate Bush, Running Up That Hill, to jsme hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. A co to bude dál? Třeba tahle fantastická věc irské dívčí skupiny Kors. Tři sestry se potkaly v jedné skupince, aby dali dohromady několik písniček. Veskrze vlastně hitů. Irresistible je jeden důkaz za všechny. Máme ho pro vás připravený do konce aktuální hodiny. A přidáme třeba ještě partičku Five. Hodně pozitivní vlna. Hymna čtvrtečního večera. Keep on moving, tak i to je věc, kterou uslyšíte v dnešním vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Ještě pro vás pár pecek minulosti máme.

0: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
1: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
0: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
1: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
0: Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, zas to musím řešit já.
4: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.

0: Tohle bylo Hit Radio Classic s datumem vydání 16. července 2026. Více nám do toho dnešního vydání už nevejde, to znamená 80, 90 a ty největší hity milénia uslyšíte zase zítra úderem 18. večerní. Tak se budeme těšit, posloucháte Hit Radio a za chvilku už taky Cranberries, skupinu Jelen, taky ale Farben se přihlásí o slovo. Prostě o vaše sluchovody bude dobře postaráno. Tak užívejte zbytek čtvrtečního večera.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.

0: Hotovo?
1: Hotovo.
0: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
2: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny. A při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Peťovi. Dobrá práce, Peťo.
3: Rudolf Lešení CZ.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: To je 45 prodejen na jednom místě.
2: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
3: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
2: NC-cepkov.cz.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
5: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
6: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání.

0: šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: jméno.
1: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt, věř, že bez

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty si vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: To je 45 prodejen na jednom místě.
3: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
4: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
3: NC@cepkov.cz.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.